že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak jedna na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlíky květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám tři jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka, neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost. Může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaří a velice nakrátko. to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrt hodinu

0: Hodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly, čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu, teplou vodu vlastně, tím pádem dostaneme do toho bazénu.
1: Teď také všechno kvete, pil je všude, máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
0: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
2: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Hospodářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Bývalý důl Frenštát v Beskydech se mění na Centrum vzdělání a výzkumu. V Ostravě jihu dnes odstartuje společná sousedská cyklojízda. Dnes bude také jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Vakcinace proti němu je povinná, říká hlavní hygienička Barbora Macková.
2: Je velmi důležité a znova to ukazuje na to, jak zásadní je očkování proti infekčním nemocem a že je velmi důležité vlastně dodržovat ta pravidla, která máme nastavena v Česku. České republice s pravidelným očkováním dětí.
0: Rodiče by proto měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované, a to u pediatra anebo v aplikaci EZ Karta. Očkování proti záškrtu je součástí povinné hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Státní zdravotní ústav varuje, že vakcína z dětství nechrání celoživotně. Přeočkování v dospělosti ale v Česku není hrazeno ze zdravotního pojištění. Beskydská obec Strojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil to nezávislý starosta Strojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
3: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak.
0: Milovníkům amerických aut dnes patří program v Ostravském dole Michal. Lidé tam uvidí historické i současné vozy. V 15 hodin pak vyjedou na spanilou jízdu. Součástí akce je i doprovodný program s hudbou a soutěžemi. Lidé v Ostravě a okolí vyjedou na 9. sousedskou cyklojízdu. Pojedou z Bělského lesa přes Starou a Novou Bělou, Krmelín a Paskov až do Hrabové. Podle Davida Věžníka z městské společnosti Kultura Jich budou účastníci, kteří získají razítko ze všech stanovišť, zahrnuti do tomboly oceny z jednotlivých ostravských městských částí a obcí.
4: Samotná trasa má asi 19 kilometrů. Start letošního ročníku je naplánovaný na 10. hodinu u Koliby v Bělském lese, s tím, že od 9 hodin budou probíhat registrace do závodu.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Během dne přechodně polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů a na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli poklidný a bez vážných komplikací. Pokud přeci jen o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava. 4 minuty po 5. hodině vám přeje krásný den Pavla Daňková. Před námi je pravidelný sobotní program. Hned v úvodu se podíváme na kalendárium. No a tak, jak jsme se tento týden radovali s fotbalisty Karviné, kteří postoupili nebo respektive vyhráli pohár, tak možná dneska budeme truchlit s fotbalisty Baníku, ale nepředjímejme, protože Dukla Baník, to jsou dva tradiční české fotbalové kluby se rozdílným diváckým zázemím. No a možná i to bude tahák dnešního závěrečného kola fotbalové nadstavby. Jeden z nich spadne do druhé ligy, no a aby to nebyl Baník, tak musí na hřišti Dukly vyhrát. Už za chvíli přidáme podrobnosti, tohle to bude taková důležitá regionální sportovní aktivita dnešního dne. A pak tady máme spoustu písniček, které nestárnou. Třeba Ivetu Bartošovou, George Harrise, anebo na úvod Hanku Zagorovou. Mějte krásné ráno.

0: Hezké ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Dneska máme předposlední květnový víkend. Utíká to strašně rychle. 23. května je sobota a samozřejmě i k tomuto datu se váže naše pravidelné kalendárium. Před námi je právě v tuto chvíli, tak si ho užijte a hned poté hity a písničky, které nestárnou. Třeba František Nedvěd.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
4: Ano, jsem to já.
3: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611, to je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzínského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
5: 100 000 lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
3: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno, nejvyšší denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách bude 15 až 19. Vát bude slabý, proměnlivý, během dne místy přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak co, bude Ostrava bez prvoligového fotbalu nebo ne? V posledním kole první fotbalové ligy v nadstavbové skupině o záchranu se utkají Dukla Praha a Baník Ostrava. Zápas začíná ve 14 hodin a jde o přímý souboj o to, kdo se vyhne poslední příčce a přímému sestupu do druhé ligy. Baník potřebuje zápas na vyprodané Julisce vyhrát a bude mít domácí prostředí.
1: Tím, že musíme tam vyhrát, nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si zatím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo ne, nestačí a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
2: Říká k zápasu, který jeden tým pošle do druhé ligy, kouč Baníku Josef Dvorník. Baník potřebuje vyhrát, ale možná bude mít v utkání psychickou výhodu, protože ještě o zápas zpátky neměl situaci ve svých rukou.
3: Budu rozhodovat určitě srdce, charakter a nechat na hřišti všechno a samozřejmě být dobře připravený na silné stránky Dukly a najít zase jejich slabiny, které bychom třeba mohli využít a věřím, že budeme mít obrovskou podporu našich fanoušků a budeme ten zápas chtít zvládnout, aby jsme vlastně splnili aspoň nějaký malý cíl, který si teďka můžeme dát a dostat se prostě do té baráže. Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď vlastně jsme v situaci, kdy budeme rádi, když se do ní aspoň dostaneme.
2: Pokračuje kapitán Baníku Michal Fridrich, který je v nadstavbě nejlepším hráčem Baníku, skvěle brání a navíc dal ve čtyřech zápasech už 2 góly.
3: Uvědomuji si, v jaké jsme situaci, jsem kapitán a chci prostě ten tým v těch těžkých situacích táhnout, takže snažím se dělat to, co můžu, aby jsme byli úspěšní v tom závěru sezóny, takže pokud můžu vystřelit, tak vystřelím, když můžu dát gól, tak se snažím dát gól a snažím se samozřejmě hlavně bránit, skákat do střel a to jsou pro nás ty nejdůležitější věci, ale myslím, že to jsou věci, které jsem dělal i v těch předchozích sezónách, kdy jsme byli čtvrtí nebo třetí a já rád útočím, rád dávám góly, takže pokud mám tu možnost, tak jenom tím pomůžu týmu.
2: Pokračoval Fridrich. Kouč Baníku Josef Dvorník hrál o záchranu ve druhé lize v posledním kole už loni s Bčkem Baníku proti Bčku Sparty a povedlo se mu to.
1: Tak já na ten zápas se neskutečně těším. A samozřejmě liga a udržení v lize je něco jiného než samozřejmě v druhé lize. To vždycky tak je, tam to byl B tým, ale myslím si, že jsem natolik silný, co se týče psychiky a tady těch věcí, že to dokážu přenést na ty hráče a to bude strašně důležitý. My nemůžeme jít na ruku s tím, že se budeme bát toho sestupu a vlastně přímýho sestupu. My musíme jít s tím, že tam jedeme vyhrát. Samozřejmě nemůžeme jít od začátku zápasu, že se to zlomí hned v prvních 10 minutách. Samozřejmě, když ty góly dáme, bude to lepší, lehčí pro nás.
2: Dodává Josef Dvorník před zápasem Dukla Baník. Ten začíná na Julisce ve 14 hodin. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá podvodných webů, které mají za cíl krást peníze a osobní údaje. Bezpečnostní experti varují, že část domén s tématem šampionátu je riziková. Často jde o stránky s falešnými suvenýry nebo sázkami, které zneužívají názvy jako FIFA nebo World Cup. Odborníci doporučují nakupovat jen na ověřených webech. Klimkovice změní parkovací systém na náměstí. Řidiči tam budou platit, a to v pracovní dny od 7 do 19 hodin. První dvě hodiny budou zdarma, každá další pak za 20 korun. Cílem je, aby náměstí nefungovalo jako dlouhodobé parkoviště. Systém začne fungovat ještě o prázdninách. Město teď vypíše výběrové řízení na parkovací automat. Ukázky prací nabízí dnes návštěvníkům program Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jaro na dědině. Muzejníci představí, jaké činnosti bylo v minulosti potřeba na jaře zvládnout v domácnosti i hospodářství po zimě. Mimořádně se otevírá taky areál Kolibiska nad Valašskou dědinou. Dopoledne jsou tam připraveny komentované prohlídky. Dobrovolníci dnes uklízí okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akci Uklidme hřebenovku začne v 8:30 ráno na návsi v Deštném v Orlických horách rozvozem dobrovolníků na jednotlivá místa na horském hřebeni. Zajištěný je také odvoz na Šerlich a pro všechny účastníky je připravena i jízda lanovkou. Golfistka Sára Kousková figuruje před dnešním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Aktuální česká jednička si včera výrazně polepšila oproti úvodnímu kolu. Výkonem 69 ran o 4 údery pokořila normu hřiště a má skóre minus 4. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dnes je na cestě mezi Novými Čínem a Hostašovicemi uzavřený jeden jízdní pruh. Na silnici probíhá údržba, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 40 minut, pokud by vás zajímaly podrobnosti k počasí, ne dnes, ale také zítra, protože celý víkend je určitě pro vás a stejně jako pro nás důležitý, tak vydržte, za chvilinku vytáčíme číslo Českého hydrometeorologického ústavu a dozvíme se podrobnosti.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Na lince máme Tomáše Ostrožilíka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak Tomáši, musím říct, že tady v centru Ostravy je dobré, modrá obloha, sluníčko už teď tak brzy. Jak to vypadá u vás, potažmo v celém kraji?
2: V celém kraji je jasno, nebo skoro jasno, pouze na Osoblažsku od severu je polojasno. Teploty jsou poměrně širokém rozmezí od 11 do 7 stupňů, ojedinělé v horských údolích, třeba na Bruntálsku kolem 5, na horách je teplota kolem 9 stupňů, vítr slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
1: Celý den to bude takhle, nebo se to bude nějak měnit?

0: Bude se to měnit ve smyslu tom, že od severu k nám může přechodně se dostat zvětšená oblačnost, takže bude jasno, skoro jasno, ale přechodně může být i zvětšená oblačnost. A to, jak teď ráno z Polska postupuje taková nízká oblačnost, tak potom během dne, kdy se bude vytvářet kupovitá oblačnost, ale srážky z této oblačnosti vypadávat nebudou. Odpolední teploty nejvyšší 21 až 24, na horách bude kolem 17, a vítr ten bude slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Další vývoj. Zajímá nás noc a také neděle.
0: Oblačnost se večer bude postupně rozpadávat, která během dne vznikne, v noci tedy jasno, skoro jasno. Noční teploty budou klesat na 12 až 9, opět v údolích mohou být až kolem 7 stupňů, vítr slabý, proměnlivý. Zítra bude jasno, až skoro jasno, během dne oblačnosti bude opět od severu přibývat, tentokrát se ale mohou objevit ojedinělé i přehánky, a to zejména v horských oblastech. Teploty zítra v našem kraji 24 až 28, na horách kolem 22, a vítr slabý, během dne opět přechodně mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tomáši, děkujeme za informace, zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu a přejeme krásné ráno. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Matice Selezská pořádá dnes Selezské dny v Dolní Lomné. Dvoudenní akce nabídne milovníkům folkloru bohatý program. Vystoupí na 20 tuzemských i zahraničních souborů. Do Nových dvorů u Bílovce vás pozveme na letní komentovanou prohlídku větrného mlýna. Jde o jediný větrný mlýn s dvojitým mlýnským složením v České republice. Ochutnáte místní farmářský chléb, uslyšíte zajímavosti z historie mlýna a potkáte taky skřítka z rodu Picmochů. Akce začíná ve 14 hodin, další prohlídka je v 15.30. Je nutná rezervace v turistickém informačním centru v Zámecké ulici v Bílovci nebo online. Na ostravském výstavišti Černá louka se koná setkání sběratelů modelů Ostrava 2026. Jde o největší setkání a burzu modelů ve střední Evropě. Potěší vás tisíce modelů aut, vlaků, letadel, stavební techniky a dalších kousků, včetně měřítek a kategorií. Akce má bohatý doprovodný program, třeba talk show Martina Straky na téma legendárního závodu 24 hodin Le Mans. Setkání se uskuteční od 8 do 15 hodin. V Opavském kupé máte možnost setkat se s Vladimírem Javorským. Komorní hudební večera beseda s oblíbeným hercem začíná v 19 hodin. Javorský představí své autorské písně a nechá nahlédnout do zákulisí divadelního i hudebního světa. Do Třince zveme na akci Tyra pomáhá, koncert U2 Revival. Užijete si odpoledne u penzionu Tyra stáje. Program začíná ve 14 hodin a nabídne atrakce pro děti jako skákací hrad, malování na obličej poníky, dobroty z grilu a v 17 hodin koncert skupiny U2 Cover Band. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří spolek Nikdy nejsi sám, který se stará o handicapované děti. Poodří hostí 22. ročník her bez venkovských hranic. Akce začíná ve 13.30 za tělocvičnou základní školy v Bernaticích nad Odrou, prezentací družstev a slavnostním nástupem. Následují soutěže mezi obcemi v netradičních disciplínách.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V části kraje platí opatření oproti šíření newcastleské choroby drůbeže. Podmínky pro status dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Odirští hasiči slaví 160 let, dostanou novou cisternu. Dnes bude slunečný den s teplotami okolo 22 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Veterináři nařídili v části Moravskoslezského kraje opatření proti šíření newcastleské choroby drůbeže. Ohniska se tento týden objevila v Malochovech, v Rychvaldu a Dolní Lutyni na Karvinsku i ve Slezském vojvodství v Polsku. Do takzvaného pásma dozoru spadá část Ostravska, Havířov, Bohumín nebo okolí Českého Těšína, jak upřesňuje mluvčí krajské veterinární správy Petr Vorlíček.
2: Dělají se v těch pásmech soupisy chovů drůbeže. Vedle toho musí chovatelé dodržovat pravidla biologické bezpečnosti a také se bude vyšetřovat v těch pásmech na Mátkově, se budou odebírat vzorky, jestli se tam ta nákaza neobjeví někde jinde v nějakém jiném chovu.
0: Pásmo dozoru veterináři vyhlásili do 22. června. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázaná na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
3: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
0: Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měla by platit od ledna 2027. Dobrovolní hasiči v Odrách na Novojičínsku dnes slaví 160 let. Lidé si v areálu zbrojnice mohou prohlédnout historickou a současnou techniku. Hasiči se vydají i na spanilou jízdu městem. Součástí programu je i žehnání nové stříkačky.
4: Nová stříkačka má nádrž na 9000 litrů a dokáže jezdit i v náročném terénu. Dobrovolným hasičům to umožní, aby se víc zapojili do spolupráce s krajským integrovaným záchranným systémem, například při velkých lesních požárech. Z Oder Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
0: Pěší túru na nejvyšší vrchol krajiny Břidlice dnes pořádá tamní geopark. Zájemci se dostanou k prameni minerální vody v Ondrášově a 14-kilometrová trasa vede až na křížový vrch a slunečnou ve výšce přes 800 metrů nad mořem. Komentovaná výprava začíná v Moravském Berouně.
1: Počasí. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě je uzavřena křižovatka ulic Fignerova a Holasická. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 8. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, také dnešní ranní vysílání s datem 23. května. Počasí dneska bude nádherné, odpoledne se bude trošičku zhoršovat, ale podrobnosti o tom přineseme v následující hodině, stejně tak jako o dalších věcech. Podíváme se třeba do Frenštátu pod Radhoštěm. Bývalý důl v Beskydech se mění na Centrum inovací, výzkumu a školství. Byli jsme tam tento týden, skončilo tam zasypávání jáma, také konečná úprava všech pozemků. No a samozřejmě město pozvalo veřejnost právě do tohoto areálu a popsalo, co kde bude a jak by to mohlo v dalších letech vypadat. Takže tam se budeme podívat, no a určitě nebudou chybět také tipy pro trávení dnešního dne.

0: Vítr změny, Wind of Change a kapela Scorpions ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 6 hodin 12 minut posloucháte herní vysílání, no a před námi je pravidelná rozcvička.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Pokrčíme lokty a opřeme se o lokty a špičky. Hlava je v prodloužení strupem. Záda a stehna v jedné rovině. Držíme se na loktech a špičkách, celý trup zpevněný. Vydržíme 20 vteřin a pak opakujeme 5krát. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Počasí.
1: Před námi je krásný víkend a začne to jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Během dne bude přechodně polojasno až oblačno. Na horách maxima 21 až 24 stupňů, teda respektive v nížinách bude 21 až 24, na horách samozřejmě o něco chladněji 15 až 19 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Naší další rozhlasovou poradnu věnujeme všem nadšeným fotografům, amatérům. Jak ulovit ten nejlepší záběr, čeho se při focení vyvarovat a jak pracovat s výsledným snímkem. I o tom bude řeč se zkušeným ostravským fotografem Eduardem Paškem. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A plán mají také ve Frenštátě pod Radhoštěm, konkrétně s areálem bývalého dolu Frenštát, který byl už tedy definitivně zasypán, jakkoliv tam bylo kvalitní černé koksovatelné uhlí a nebylo ho tam málo, tak teď je všechno srovnáno se zemí, no a pro veřejnost se areál také poprvé otevřel. Po demolici většiny budov a převodu pozemku na obec tam vzniká nový prostor pro školy, potřebné služby, ale také pro inovační centra a firmy. Na ploše přes 35 hektarů projekt nazvaný Cérka má před sebou první etapu a zhánění potřebných dotací.
1: Za náma jsou vidět obě jámy dolu Frenštát, ta spodní jáma F4, její zásyp je prakticky dokončen.
2: Září rok 2023 a tehdejší závodní dolu Ivan Šimek ze státního podniku Diamo. Těžká technika právě zasypávala jámy dolu Frenštát v Trojanovicích, kde se černé uhlí z velkého ložiska nikdy nezačalo těžit. Na stejném místě je dnes velká betonová zátka s pamětní cedulí a píše se tam, že hloubka jámy byla přes 1 kilometr. Konečně to tady bude žít, ale jinak než debatou o uhlí, shodují se dvě obyvatelky Trojanovic.
3: Pro nás dobře.
4: Hezké je to tam.
2: Jo?
4: Konečně.
2: No. Teď se tam dá na procházky, jak jsem se rozvěděl.
4: No, už to začíná,
3: No, nám to vyhovuje a pro nás je to výhoda, protože jinak bychom tady měli asi opravdu velkou změnu, horší.
2: Důl dnes připomínají vlastně už jenom dvě těžní věže. Až na výjimky, všechny ostatní budovy zmizely a kdo tu někdy byl, už to tady nepozná. Přes 20 nových staveb přibude v rámci projektu Cérka. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý trojanovický starosta Jiří Novotný.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak.
2: Obec mnoho let bojovala za likvidaci dolu. Jeho minulost ale mazat nebude. Spíš naopak.
5: Například věže, které pro mnohé symbolizovaly tu minulost, kterou nechtěli, tu těžbu uhlí, že se nám podařilo odkomunikovat to, že je necháme a že je přetvoříme právě pro tu budoucnost. A že tady máme i třeba ten těžní stroj, protože to taky částečně k té naší minulosti patří.
2: Dvě těžní věže budou proto i dál symbolem této části Beskyd. Uhlí ale vystřídá úplně jiný svět. Počítá se v něm i s pivovarem. Z Beskyd Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Stát by měl aktivně podporovat dobrovolné očkování. Shoduje si většina Čechů v průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, kterého se v polovině května zúčastnila více než tisícovka respondentů. Se zapojením státu souhlasí přibližně 3/4 respondentů, včetně možných informačních a reklamních kampaní. Podpora je vysoká napříč voliči různých stran. Nejvyšší je u lidí s vyšším vzděláním. Řidiči v Havířově musí ode dneška počítat s omezením. Kvůli výměně horkovodu nejsou průjezdné levé pruhy v obou směrech hlavní třídy. Dělníci pracují ve zeleném pásu, který vede uprostřed silnice. Omezení skončí 30. srpna. Stavbu parkoviště v ulici Na Půstkách ve Frýdku-Místku komplikuje zakopaný odpad. Na odpadky narazili už archeologové při loňském průzkumu. Po odtěžení další zeminy stavbaři narazili na stavební suť i staré pneumatiky. Uvedla to mluvčí magistrátu Jana Musálková Jekelová. Geotechnik zhodnotil materiál jako zcela nevhodný a mohlo by dojít v budoucnu k propadu z komunikace. Nevhodný materiál se musí nyní znovu odtěžit. Celostátní akce Den otevřených lesů dnes na třech místech Zlínského kraje představí veřejnosti lesy v nestátním vlastnictví. Program se uskuteční v městských lesích Bystřice pod Hostýnem, na lesní skládce lesů Tomáše Bati poblíž Mikulůvky na Vsetínsku a na Kroměřížském polesí, které je součástí arcibiskupských lesů. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované procházky a ukázky moderní lesnické techniky. Na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava v Praze dohlédnou stovky policistů. Utkání o záchranu v nejvyšší soutěži začne na Julisce ve 14 hodin. Policie očekává příjezd tisíců fanoušků Baníku a chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kopřivnici je uzavřena ulice pod Bílou horou, probíhá tam oprava povrchu. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 25. května.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

budou hledat čeští hokejisté v rámci mistrovství světa v ledním hokeji se Slovenskem, takže to bude jedno napětí. Začíná odpoledne, no a ve 14 hodin to bude další napětí, protože Dukla Baník, dva tradiční české fotbalové kluby s rozdílným diváckým zázemím se utkají o to, respektive o to, kdo nesestoupí přímo do druhé ligy. Baník potřebuje zápas na vyprodané Julisce vyhrát a samozřejmě Dukla, tak ta bude mít domácí prostředí, takže to bude mít možná malinko jednodušší. Nepředjímejme, nicméně už dneska odpoledne může být po sportovní stránce všechno jinak. Co se týká počasí, tak tady máme jistotu, bude krásně v sobotu i v neděli. Podrobnosti z Českého hydrometeorologického ústavu přidáme za pár okamžiků ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme krásné ráno.

0: počasí.
1: Na lince máme Tomáše Ostrožilíka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak Tomáši, musím říct, že tady v centru Ostravy je dobré, modrá obloha, sluníčko už teď, tak brzy. Jak to vypadá u vás, potažmo v celém kraji?
2: V celém kraji je jasno, nebo skoro jasno, pouze na Osoblažsku od severu je polojasno. Teploty jsou poměrně širokém rozmezí od 11 do 7 stupňů, ojedinělé v horských údolích, třeba na Bruntálsku kolem 5, na horách je teplota kolem 9 stupňů, vítr slabý, proměnlivý, to 4 metrů za sekundu.
1: Celý den to bude takhle, nebo se to bude nějak měnit?
2: Bude se to měnit ve smyslu tom, že od severu k nám může přechodně se dostat zvětšená oblačnost, takže bude jasno, skoro jasno, ale přechodně může být i zvětšená oblačnost. A to, jak teď ráno z Polska postupuje taková nízká oblačnost, tak potom během dne, kdy se

0: vytvářet kupovitá oblačnost, ale srážky z této oblačnosti vypadávat nebudou. Odpolední teploty nejvyšší 21 až 24, na horách bude kolem 17 a vítr ten bude slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Další vývoj zajímá nás noc a také neděle.
0: Oblačnost se večer bude postupně rozpadávat, která během dne vznikne, v noci tedy jasno, skoro jasno. Noční teploty budou klesat na 12 až 9, opět v údolích mohou být až kolem 7 stupňů, vítr slabý, proměnlivý. Zítra bude jasno, až skoro jasno, během dne oblačnosti bude opět od severu přibývat, tentokrát se ale mohou objevit ojedinělé i přehánky, a to zejména v horských oblastech. Teploty zítra v našem kraji 24 až 28, na horách kolem 22 a vítr slabý, během dne opět přechodně mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tomáši, děkujeme za informace, zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu a přejeme krásné ráno. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů, já bych s tou kapelou přišel k vám před dům.
3: Váš speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími děchovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, Děchovek plná krabica.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Chovatelé z Kobeřice na Hlučínsku zvou na tradiční májovou výstavu drobného zvířectva. Dvoudenní akce se koná v parku za autobusovým nádražím a nabídne pestrý program, včetně mazlíčkárny a jízdy na oslících. Těšit se můžete také na soutěž o nejhezčí zvíře výstavy. Program začíná v 8 hodin. Malý slon, to je pozvání na hrad Sovinec. Jde o výstavu krajinu maleb Petra Maleckého, kterou si v rámci návštěvy hradu prohlédnete v patře severního paláce. Trvá do konce července. Do Frenštátu pod Radhoštěm přijdete na Veteran Rally Ostrava v rámci akce, jejíž součástí je 26. ročník memoriálu Františka Procházky a 12. setkání přátel italských vozidel. Zavítají na frenštátské náměstí historická vozidla. Vystavena budou od 11.30 do 13.30. Obec Veřovice a spolek Padolí zvou na Padolí Fest. Zábavné kulturní odpoledne v Padolí se koná od 14 hodin a nabídne opékání špekáčku a stejky, hravý program pro děti, hudební a kinologické vystoupení. Nedvědi u stánku, to je pozvání na Slezsko-Ostravský hrad na koncert Jana Nedvěda mladšího a Vojty Nedvěda, pokračovatele legendární folkové tradice slavného rodinného jména v rámci turné zahrají autorskou tvorbu i nejslavnější nedvědovské hity a vystoupí i hosté. Honění krále, to je tradiční akce, na kterou zveme do Ostravy lhotky. Tradiční lidová slavnost se koná ve spolupráci s jízdním oddílem městské policie Ostrava. Těšit se můžete na slavnostní krojovaný průvod, vystoupení místních dětí, mažoretky, historický šerm a dechovku. Průvod vyráží ve 14.30 od mateřské školy. Akce se koná na louce za tenisovou halou. Večer vystoupí rock'n'roll band Marcela Woodmana. Na trase v délce 10 a 20 kilometrů zvou organizátoři tradiční brušperské retro padesátky. Turistický pochod pořádá město společně s klubem českých turistů. Zápis účastníků začíná v 8 hodin na náměstí a v 9 startuje pochod. V Bruntále na Uhlířském vrchu se koná koncert tří sborů, začíná v 17 hodin. Učinkují smíšený pěvecký sbor Bruntál, smíšený pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem a Vox Montana Rýmařov. Ke kostelu jede kyvadlová doprava z autobusového stanoviště u Společenského domu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dream Factory. Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plno letost.
2: A k 18. mu přijedou popřát Oskar Hess,
1: Simona Levandovská,
2: Martin Mišička,
1: Anna Kameníková,
2: Mark Christian Hochman
1: nebo Miroslav Krobot.
2: Oslavy odstartují 22. května.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
3: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: V Česku zemřel předškolák na záškrt, hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zastání na centrálním parkovišti v Havířově budou řidiči platit. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Dnes bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí. Rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ Karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku zácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
6: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují, a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
4: Centrální parkoviště v Havířově bude placené. Radnice informaci zveřejnila na svých internetových stránkách. Majitel plochy naproti společenského domu Reneta začne stání účtovat od 1. června.
7: Zavedení poplatků souvisí s rekonstrukcí obchodního centra Elán, která zahrnuje i přilehlé odstavné plochy, a centrální parkoviště má pak sloužit jako alternativa pro stání zákazníků. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Dnes v Dolní Lomné začíná 67. ročník folklorního festivalu Slezské dny. Ve 13 hodin vyjde slavnostní krojovaný průvod. Pódium pak bude patřit dětským folklorním souborům nebo vzpomínkovému koncertu na Helenu Salichovou a Jaromíra Dadáka. Lidé si mohou vyzkoušet lidová řemesla nebo ochutnat regionální pokrmy. Program bude pokračovat i v neděli.
5: Sport.
4: České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední čtyři vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
8: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí, a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak očekávám skvělý zápas, samozřejmě hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
4: Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut.
5: Počasí.
4: Dnes ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů a na horách naměříme okolo 18.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Startujeme další ranní hodinku ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava 4 minuty po 7. hodině. Máme tady sobotu s datem 23. května. Dneska sobotu hodně sportovní, protože se bude hrát hokej a také důležitý fotbal Baník versus Dukla. No a také tady máme sobotu hezkou, krásnou, s modrou oblohou a se sluníčkem. Podrobnosti přineseme v rozhovoru s Českým hydrometeorologickým ústavem v následující hodince. Podíváme se do Kopřivnice. Zapomeňte na exotické orchideje z květinářství. Vzácné druhy divokých orchidejí teď můžete obdivovat právě kousek za městem, stejně jako v Kopřivnici, takže tam vás pozveme. No a za pár okamžiků tady máme pravidelný pořad dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme na nejvýhodnější kutilské nástroje a stroje, tedy jak je vybírat v obchodě. Buďte s námi a mějte krásné ráno.

0: Jak vybírat nejvýhodnější kutilské nástroje a stroje? Jak je vybírat konkrétně v obchodě? Je to velmi těžké v těchto dnech, ne přímo týdnech, měsících, ale v poslední době, kdy vlastně na pořádné železářství člověk už vlastně ani moc nenarazí. Spíše se jedná o obří obchody a obchoďáky, kde se rady často úplně moc nedočkáte. A když, tak nemusí být správná. Artur Kubica o tom ví své a poradí nám, jak na to.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Existují výrobky značkové, levné, výrobky drahé a také takové výrobky, které prodává jenom jeden obchodní řetězec. My se dnes zaměříme na věci, které jsou pro kutila nejvýhodnější. Tedy kupovat spotřebiče, které nabízí jenom jeden prodejce pod svou vlastní značkou, je velice riskantní. To může způsobit problémy lidem, kteří pracují třeba daleko od domova, nebo těm, kteří se odstěhují do místa, kde původní prodejce už nemá zastoupení. Tím vznikne problém s dokupováním příslušenství nebo náhradních dílů. Než si tedy vyberete spotřebič, který vás oslní svou cenou i schopnostmi, zjistěte si, kde je k němu ve vaší blízkosti k dostání příslušenství a součástky a kde je opravna. Zvažte, jestli je to pro vás výhodné, protože nejlepší je koupit spotřebiče, které prodávají všude. Ty vám také všude opraví. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Když se podívám na webkamery, tak všude už je krásně, všude nám svítí sluníčko a je jasné počasí a to je trend, který bude pokračovat v průběhu celého dne. Bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Nejvyšší denní maxima v nížinách 21 až 24, na horách 15 až 19 stupňů.
0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Severní Morava a Slezsko se může pyšnit vzácnými druhy orchidejí divokých, jenže o nich lidé moc nevědí. V Kopřivnici začalo město spolu s botaniky školit místní obyvatele, aby ohroženým rostlinám rozuměli a taky je uměli chránit.
2: Prstnatec májový, ten kdysi rostl v každé škarpě, na každém mokřejším místě, v loutkách. Taková růžovo-fialová orchidej, která zase miluje vlhko. Můžete mít na lokalitě třeba 1000 rostlin a každá může být malinko jiná.
3: Že stojí za to si je pořádně prohlídnout.
2: Ano, stojí za to jít na kolena a koukat zblízka, protože ty rostlinky jsou opravdu malinké, nízké.
3: Prstnatec májový je podle botaničky Renaty Sobotíkové hvězdou mezi orchidejemi pod Beskydí. Na bývalé sjezdovce pod Červeným kamenem vykukují z louky jeho nachové květy.
2: Kde je sníženinka, tak tam je jich více, když je to suší, tak tam je jich méně.
3: Dalším typickým druhem je vstavač mužský.
2: Že on má tady ty listy takové červené, červeně tečkované, protože je to podruh, který roste u nás na Moravě, vstavač mužský znamenaný, v Čechách ho prostě nenajdete.
3: Botanička Renata Sobotíková z Muzea Novojičínska prochází lesem s hlavou skloněnou, hledá, co kde roste nebo kvete. Asi 20 amatérských botaniků z Kopřivnice a okolí představuje orchideje pod Beskydí.
4: To je ta žlutá?
2: Tak jo, to je ten vstavač bledý. Teď už vlastně odpetli. Jo, má tam plno těch zbytků květů akorát.
5: My bychom rádi lidem místním vysvětlili, z jakého důvodu si tato lokalita zaslouží svou ochranu. Díky různorodosti rostlin a živočichů v přírodě je vlastně naše okolí daleko silnější a odolnější.
3: Říká Ivana Holubová z městského úřadu. Na konci června chce místní pozvat i na tradiční kosení luk. A na podzim, až budou orchideje odpočívat, se dobrovolní ochránci přírodní rozmanitosti pustí do krmení ptáků. Z Kopřivnice Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek i pravidel dočasné ochrany. Uprchlík by o ně nově mohl přijít například při návratu na Ukrajinu delším než 30 dní. Teď je to 90. Resort zároveň navrhuje nové povinnosti pro vlastníky aut. O změnách bude v pondělí jednat vláda. Opozice je zatím striktně neodmítá. Veterináři nařídili v části Moravskoslezského kraje opatření proti šíření newcastleské choroby drůbeže. Ohniska se tento týden objevila v Malochovech v Rychvaldu a Dolní Luteně na Karvinsku i ve Slezském vojvodství v Polsku. Do takzvaného pásma dozoru spadá část Ostravska, Havířov, Bohumín nebo okolí Českého Těšína. Pásmo dozoru veterináři vyhlásili do 22. června. Bruntalská radnice schání stavební povolení na odbahnění Kobylího rybníka. Poslední odbahnění město dělalo v polovině 80. let minulého století. O rekonstrukci vodní plochy radnice mluví už zhruba 10 let. Město chtělo v minulosti kompletně vytěžit sediment a upravit dno. Na to ale Bruntálu scházely peníze. Pro odtěžení sedimentu chce teď město použít sací bagr. Milovníkům amerických aut dnes patří program v Ostravském dole Michal. Lidé tam uvidí historické i současné vozy. V 15 hodin pak vyjedou na spanilou jízdu. Součástí akce je i doprovodný program s hudbou a soutěžemi. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších zápasech Kanada porazila Slovinsko 3-1. Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2. Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno nebo skoro jasno. Během dne přechodně polojasno až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 20 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Porubě je uzavřena část ulice Martinovská. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do zítřejší půlnoci, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: posledním kole první fotbalové ligy v nadstavbové skupině o záchranu se utkají Dukla Praha a Baník Ostrava. Zápas začne ve 14 hodin a jde o přímý souboj o to, kdo se vyhne poslední příčce a tudíž přímému sestupu do druhé ligy. Baník potřebuje zápas na vyprodané Julisce vyhrát a bude mít domácí prostředí.
1: Tím, že musíme tam vyhrát, nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si zatím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo ne, nestačí a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
2: Říká k zápasu, který jeden tým pošle do druhé ligy, kouč Baníku Josef Dvorník. Baník potřebuje vyhrát, ale možná bude mít v utkání psychickou výhodu, protože ještě o zápas zpátky neměl situaci ve svých rukou.
3: Bude rozhodovat určitě srdce, charakter a nechat na hřišti všechno a samozřejmě být dobře připravený na silné stránky Dukly a najít zase

0: střelit, tak vystřelím. Když můžu dát gol, tak se snažím dát gol a snažím se samozřejmě hlavně bránit, skákat do střel, a to jsou pro nás ty nejdůležitější věci. Ale myslím, že to jsou věci, které jsem dělal i v těch předchozích sezónách, kdy jsme byli čtvrtí nebo třetí, a já rád útočím, rád dávám góly, takže pokud mám tu možnost, tak jenom tím pomůžu týmu.
1: Pokračoval Fridrich. Kouč Baníku Josef Dvorník hrál o záchranu ve druhé lize v posledním kole už loni s Béčkem Baníku proti Béčku Sparty a povedlo se mu to.
2: Tak já na ten zápas se neskutečně těším. Samozřejmě liga a udržení v lize je něco jiného než samozřejmě v druhé lize. To vždycky tak je, tam to byl B tým, ale myslím si, že jsem natolik silný, co se týče psychiky a tady těch věcí, že to dokážu přenést na ty hráče. A to bude strašně důležitý. My nemůžeme jít na ruku s tím, že se budeme bát sestupu a vlastně přímýho sestupu. My musíme jít s tím, že tam jedeme vyhrát. Samozřejmě nemůžeme jít od začátku zápasu, že se to zlomí hned v prvních 10 minutách. Samozřejmě, když ty góly dáme, bude to lepší, lehčí pro nás.
1: Dodává Josef Dvorník před zápasem Dukla Baník. Ten začíná na Julisce ve 14 hodin. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Jaké je počasí, jaké bude počasí, co nás čeká, tak to ví Eva Richteriková z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Evi, na úvod poprosím o shrnutí toho, jak to venku vypadá teď.
2: Tak většinou máme slunečné ráno, na východě je jasná obloha, ale v oblasti okolo Jeseníku je více oblačnosti, tam je i skoro zataženo a teploty, ty se pohybují tak nějak stejně mezi 11 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 10 stupni Celsia a fouká pouze slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Přes den tak ta situace bude podobná, bude hezky?
2: Ano, bude hezky, tam, kde je jasná obloha, během dne očekáváme přibývání oblačnosti a naopak

0: v jesení, na jeseníkách, tam se bude oblačnost přece jenom trochu protrhávat, to znamená tak i tak převáží polojasno nebo i oblačno, ale slunce mezi tím uvidíme, teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupňů Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupňů a během dne se rozfouká místy mírný severní, severovýchodní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Co čekat v noci a také zítra?
0: V noci bude přechodně oblačnosti opět ubývat, nebo případně bude jenom vysoká průsvitná oblačnost, takže skoro jasno, teploty mezi 12 až 9 stupňů Celsia, v údolích kolem 7 a už opět povane pouze slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude úplně klidno. No a během zítřejšího dne podobný vývoj počasí, ráno spíše jasno, polojasno, odpoledne a večer bude přechodně přibývat oblačnosti, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, ty budou souviset se slabou studenou frontou, která nás od severu bude přecházet, ale teploty budou ještě vyšší než dnes, mezi 24 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 22 stupňů, no a vítr opět během dne přechodně místy i mírný, severní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Evi, na závěr poprosím informaci o vlhkosti a také tlaku.
0: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1030 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 70%.
1: Děkuji za informace, stejně tak jako všichni posluchači Českého rozhlasu Ostrava, a přejeme krásný víkend. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, která léta učí na základní škole. Do života jí vstoupilo onkologické onemocnění, které zaznamenávala do deníku, a taky začala systematicky malovat. Dnes své obrazy vystavuje, deník se dočká knižního vydání. Svůj příběh bude vyprávět Kateřině Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen, vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Matice Slezská pořádá Slezské dny v Dolní Lomné. Dvoudenní akce nabídne milovníkům folkloru bohatý program. Vystoupí 20 tuzemských i zahraničních souborů. Do Nových dvorů u Bílovce vás pozveme na letní komentovanou prohlídku větrného mlýna. Jde o jediný větrný mlýn s dvojitým mlýnským složením v České republice. Ochutnáte místní farmářský chléb, uslyšíte zajímavosti z historie mlýna a potkáte také skřítka z rodu Picmochů. Akce začíná ve 14 hodin, další prohlídka je v 15.30. Nutná je rezervace v turistickém informačním centru v Záhmecké ulici v Bílovci nebo online. Na ostravském výstavišti Černá louka se koná setkání sběratelů modelu Ostrava 2026. Jde o vůbec největší setkání a burzu modelů ve střední Evropě. Potěší vás tisíce modelů aut, vlaků, letadel, stavební techniky a dalších kousků všech měřítek a kategorií. Akce má bohatý doprovodný program, třeba talk show Martina Straky na téma legendárního závodu 24 hodin Le Mans. Setkání se uskuteční od 8 do 15 hodin. V Opavském kupé máte možnost setkat se s Vladimírem Javorským. Komorní hudební večera beseda s oblíbeným hercem začíná v 19 hodin. Javorský představí své autorské písně a nechá nahlédnout do zákulisí divadelního i hudebního světa. Do Třince zveme na akci, která pomáhá koncert U2 Revival. Užijete si odpoledne u penzionu Tyra Stáje. Program začíná ve 14 hodin a nabídne atrakce pro děti jako skákací hrad, malování na obličej poníky, dále dobroty z grilu a v 17 hodin koncert kapely nebo skupiny U2 Cover Band. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří spolek Nikdy nejsi sám, který se stará o handicapované děti. Po Odří hostí 22. je ročník her bez venkovských hranic. Akce začíná ve 13.30 za tělocvičnou základní školy v Bernaticích nad Odrou. Prezentací družstev a slavnostním nástupem následují soutěže mezi obcemi v netradičních disciplínách.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kyberzločinci zneužívají fotbalového mistrovství světa ke krádeži peněz a osobních údajů. Dopravu v centru Havířova komplikuje výměna horkovodu. V Ostravě jihu dnes odstartuje společná sousedská cyklojízda. Bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Každá 41. webová stránka s tématikou fotbalového mistrovství světa je podezřelá, tvrdí to společnost Checkpoint Software Technologies, podle které je cílem vylákat z lidí peníze i osobní údaje. Často jde o weby, které využívají klíčová slova jako FIFA nebo World Cup, aby pak provozovali falešné obchody se suvenýry. Před neoficiálními weby varuje také Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.
4: Je vhodné nakupovat také suvenýry od oficiálních prodejců, a to proto, že se objevuje řada padělků. Varujeme před tím dlouhodobě, protože samozřejmě padělek přináší nekvalitu.
2: Světový šampionát ve fotbalu začne v Americe 11. června a hned v noci na 12. nastoupí česká reprezentace ke svému prvnímu utkání v základní skupině proti Jižní Koreji. Řidiči v Havířově musí ode dneška počítat s omezením. Kvůli výměně horkovodu nejsou průjezdné levé pruhy v obou směrech hlavní třídy. Dělníci pracují v zeleném pásu, který vede uprostřed silnice. Omezení skončí 30. srpna. Lidé v Ostravě a okolí vyjedou na 9. sousedskou cyklojízdu. Pojedou z Bělského lesa přes Starou a Novou Bělou, Kremelín a Paskov až do Hrabové. Podle Davida Věžníka z městské společnosti Kultura Jih budou účastníci, kteří získají razítko ze všech stanovišť, zahrnuti do tomboly oceny z jednotlivých ostravských městských částí a obcí.
5: Samotná trasa má asi 19 kilometrů. Start letošního ročníku je naplánovaný na 10. hodinu u Koliby v Bělském lese, s tím, že od 9 hodin budou probíhat registrace do závodu. Sport.
2: České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Odpoledne nastoupí proti Slovensku. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
6: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled, a těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj, a vždycky ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás, si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat. Teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet.
2: Zápas Československo začne v 16 hodin a 20 minut.
3: Počasí.
2: Dnes ráno bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů a na horách naměříme okolo 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na D1 ve směru z Polska je před exitem na Bohumín uzavřen jeden jízdní pruh v délce 1 kilometru. Projíždějte tam opatrně. A v Ostravě je zúžena Místecká ulice u haly Tatran v obou směrech. Částečná uzavírka potrvá do zítřejšího večera.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Osm hodin, 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Ostrava. O novém objektu nejtěsnější známé čtyři hvězdy se už za chvíli budeme povídat v pravidelném telefonátu s opavským astronomem Tomášem Grafem, ale celkově ta hodina bude taková trošku vzdělávací hned v úvodu. Víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli poví Martin Pisařík. Odpověď není tak jednoduchá. Mám své tipy, nebudu prozrazovat. Za chvíli se dozvíme více. Mějte krásné ráno.

0: Co v učebnicích nebylo, tak to je naše pravidelná rubrika. Martin Pisařík nám tentokrát poví, jaký sval je v našem těle nejsilnější.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zpočátku dnes očekáváme jasno.
1: Počasí.
0: Později dne polojasno a skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19. Pokud se podíváme na webkamery, tak už teď krásné počasí jak na Javorovém vrchu, tak také na Lysé hoře.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: Je to tak, máme tady soutěž s Českým rozhlasem Ostrava, soutěž o vstupenky na divadelní představení v rámci festivalu Dream Factory. Každý výherce získá dvě vstupenky na konkrétní divadelní představení a nemusí proto dělat vlastně skoro nic, musí se dovolat sem k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Zjistíme, koho pak máme na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak dopak je tam?
2: U telefonu Silva.
1: Silvo, budete mít zítra prostor zastavit se na divadlo?
2: Zítra?
1: Ano.
2: No, tak to si musím domluvit s dcerou, asi jo?
1: Tak se domluvte s dcerou, protože vyhráváte dva lístky na představení Mořští pánové v neděli 24.5. od 15 hodin v pavilonu Staré arény Ostrava. Já vám blahopřeju. Ten
2: Děkuji.
1: Festival Dream Factory se nedá přesunout na jiný časový horizont, takže vydržte mi na lince a ještě jednou hezký víkend s Českým rozhlasem
2: Děkuji.
1: Ostrava. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
3: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Stovky policistů budou dohlížet na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava v Praze. Utkání, které rozhodne boj o záchranu v lize, se hraje na Julisce od 14 hodin. Podle policie dorazí i tisíce fanoušků Baníku, proto budou v okolí stadionu posílená bezpečnostní opatření. Beskydská obec Strojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil to nezávislý starosta Strojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí. Klimkovice změní parkovací systém na náměstí. Řidiči tam budou platit, a to v pracovní dny od 7 do 19 hodin. První dvě hodiny budou zdarma, každá další pak za 20 korun. Cílem je, aby náměstí nefungovalo jako dlouhodobé parkoviště. Systém začne fungovat ještě o prázdninách. Město teď vypíše výběrové řízení na parkovací automat. Ukázky prací nabízí dnes návštěvníkům program Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jaro na dědině. Muzejníci představí, jaké činnosti bylo v minulosti potřeba na jaře zvládnout v domácnosti i hospodářství po zimě. Mimořádně se otevírá taky areál kolibiska nad Valašskou dědinou. Dopoledne jsou tam připraveny komentované prohlídky. Dny soukromých hradů a zámků pokračují ještě dnes a v neděli. Nabízejí přístup i do běžně uzavřených částí památek v soukromém vlastnictví. Můžete vyrazit například na zámek Neustupov, v Karlovu Korunu nebo na hrad Houska, kde je budou provázet samotní majitelé. Program doplňují večerní prohlídky, koncerty a výstavy. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D48 mezi Frýdkem Místkem a Tošanovicemi se můžete zdržet. Probíhá tam oprava vozovky, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 3+1, toto označení obvykle používáme pro určení velikosti bytu, nicméně 3+1 je také nově objevený systém 4 hvězd. Zásluhu na objevu mají čeští vědci pod vedením Jakuba Kotláře, kteří využili hvězdárnu ve Ždánicích a její největší dalekohled na Moravě. Více už nám prozradí opavský astronom Tomáš Graf. Dobré sobotní ráno.
1: Hezké ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Tak první otázka na vás. Čím je tento čtyřhvězdný systém pro astronomy vlastně tak výjimečný?
1: Tak dá se říct, že se vrátím k tomu označení.

0: dvě hvězdy tvoří těsnou zákrytovou dvouhvězdu. Ta třetí hvězda kolem těch dvou obíhá s periodou asi 51 dnů a ta čtvrtá obíhá celý ten vnitřní trojný systém s periodou asi 1046 dnů a je tedy podstatně vzdálenější. Tady ale ty vzdálenosti nejsou jako hvězdné, ale spíš jsou to vzdálenosti, které známe z naší sluneční soustavy. To znamená, že ty vnitřní složky jsou vlastně blíž, než by to odpovídalo oběžné dráze Merkura kolem Slunce. A i ta orbita, ta oběžná dráha té čtvrté hvězdy, která obíhá kolem té vnitřní trojice, se vejde do menšího prostoru, než ve sluneční soustavě vymezuje oběžná dráha Jupiteru. Znamená to, že ten systém nebo ta blízkost těch hvězd jednotlivých v té soustavě vede k velmi, nebo z astronomického hlediska k velmi rychlému vývoji té soustavy a z toho astrofyzikálního pohledu v fotovkách je tam co sledovat. Znamená to, že se vlastně ten systém, který vlastně byl popsán a objeven kosmickou družicí, kosmickým dalekohledem s označením TESS, tak ten systém vlastně je sledován pozorovateli i astrofyziky a ty změny, které se tam odehrávají, je snadnější interpretovat než u systému, kde ty složky jsou od sebe vzdálenější.
1: Jak mohou vlastně podobné objevy změnit naše poznání vzniku a vývoje hvězd?
0: Tak jestliže se podíváme na různé typy těch vícenásobných hvězdných soustav, tak nejjednodušší případ jsou dvojhvězdy, potom trošku složitější jsou trojhvězdy, ale u těch čtyřhvězd a vyšších systémů můžeme studovat jednak, jak se chová ta zákrytová dvojhvězda, která je uvnitř, jestli tam dochází k přetoku hmoty. No a jestliže vlastně tady ten systém sledujeme, tak vlastně z toho lze určit, že vznikl určitě z jednoho zárodečného mračna prachu a plynu a dá se říct, že se tam teďka dají sledovat ze spektroskopických pozorování změny excentricity a také dlouhodobá stabilita soustavy. Tady konkrétně v tomto případě vědci usuzují, že celý ten systém do budoucna, v té vzdálené astronomické budoucnosti, se vyvine do podoby dvou bílých trpaslíků, čili neaktivních hvězd, takových, do jejich podoby se vyvine v průběhu své evoluce také naše Slunce.
1: Pane Grafe, děkujeme za obsáhlé informace, přejeme krásný víkend a budeme se těšit příště. Naslyšenou.
0: Já vám taky děkuji. Naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Koukám na Lysou horu, už teď je tam 12 stupňů nad nulou, krásné jasné počasí, relativně dobrá viditelnost, ten opar není tak hrozný, trošičku tam je, ale jinak je absolutně nádherně, takže pokud nevíte, co s volným víkendem a časem, určitě doporučujeme vyrazit na hory, anebo poslouchat Český rozhlas Ostrava už za chviličku, protože nás čeká naše pravidelná rubrika s regionálním stopařem, neboli reportérem, kterého máme přímo venku a který nás pozve na nějakou ze zajímavých víkendových akcí. Jinak dneska jasno nebo skoro jasno, 21 až 24, to jsou teploty v nížinách, na horách 15 až 19 stupňů.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala se mi, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Fodrách na Novojičínsku dnes slaví pořádné jubileum.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Místní dobrovolní hasiči se připomínají už 160 let od založení sboru a program nabídne nejen ukázky techniky, ale také slavnostní žehnání nové cisterně a hasičské zbrojnici. Přímo na místě je i naše redaktorka Petra Pivková. Petro, dobré dopoledne, co všechno se dnes na oslavách bude vlastně dít?
2: Krásné dopoledne, no ty oslavy nebo přípravy na oslavy právě teď úplně vrcholí, protože za pár minut už vyjedou tady vozy na spanilou jízdu, jak jsem se dočetla. A myslím si, že toho, co se tady bude dnes v Odrách dít, je opravdu hodně a nejvíc o tom ví asi starosta sboru dobrovolných hasičů Odry, pan Otto Nachmilner. Dobrý den, řeknete mi tedy, co na návštěvníky Oder dneska čeká?
3: Dobrý den. Návštěvníky Oder dneska čeká výstava ku příležitosti oslav 160. výročí sboru dobrovolných hasičů v Odrách. V dopoledních hodinách proběhne spanilá jízda, poté bude ukázka techniky statická, kde návštěvníci budou moct projít veškerou historickou techniku, která se jim ukáže. Spousta je z našeho majetku, z majetku sboru dobrovolných hasičů v Odrách. Pak jsou tady další vozidla, které k nám zavítali z Moravskoslezského kraje. Jsou připravené atrakce pro děti, v odpoledních hodinách pak ukázky této historické techniky. Tato událost je spojená i s dalším, jelikož v úterý k nám dorazila nová hasičská cisterna, bude se jí tento den po 10. hodině žehnat. A bohužel naše nová zbrojnice, která jí stojí 6 let, z důvodu pandemie COVID nemohla být požehnána, tak požehnáme i jí.
2: Tak to je perfektní, to budete mít takový dvojité oslavy dneska, ale vy jste mi říkal ještě předtím, než jsme si povídali, že tady máte v té technice nebo v těch vozidlech, na které se lidé budou moci podívat, i možná dokonce světový unikát. Tak na co nalákáte ty lidi, že by třeba přijeli z okolí, pokud to nevěděli, že dneska oslavy máte?
3: Unikátů je tady spousta, od koňských stříkaček, kdy nejstarší je z roku 1865, pak tady máme naši, oderskou, která je z roku 1886, ale asi největší rarita, která tady je, je hasičský vůz Adler. Je to předělaný válečný vůz, který byl zachráněn náhodou, úplnou náhodou, kdy měl být sešrotován. Naši hasiči se to v pátek dozvěděli, naštěstí četě, která to měla rozřezat, došel plyn v autogenu a během tohoto víkendu toto vozidlo bylo zachráněno. Je to opravdu raritní vůz, je snad jediný na světě v této verzi, takto upravený. Je z roku 1938 vyrobený, původně snad měl sloužit jako sanitka, po válce se předělal jako hadicový hasičský vůz.
2: No tak to si myslím, že je velký unikát, který by mohl zajímat všechny fandy tady do této techniky. Na co nejvíc vy se dneska těšíte?
3: Já samozřejmě na spanilou jízdu, protože v tomto Adleru pojedu.
2: Tak já přeju, ať se vám vše dnes daří. Moc děkuji za váš čas a přeju, aby přišlo hodně lidí. Díky.
3: Já vám moc děkuji a doufám, že přijde co nejvíc, bude pěkně. Máme co pít, máme co jíst.
2: Tak pokud byste neměli dnes ještě program, určitě vyrazte do Oder a tady sbor dobrovolných hasičů vás bude bavit celý den.
0: Petro, děkujeme za informace, zdravíme do terénu, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal to průzkum pro Český rozhlas. Zakopaný odpad komplikuje stavbu parkoviště ve Frýdku Místku. Fotbalisty Baníku čeká klíčový zápas na Dukle o udržení v první lize. Dnes bude slunečný den s teplotami do 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém v polovině května odpovídala víc než tisícovka lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně, 83%, říká za agenturu Median Vojtěch.
2: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů, 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
0: Pro podporu očkování jsou taky častěji lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním než lidé se základní školou nebo středním vzděláním bez maturity. Stavbu parkoviště v ulici Na Půstkách ve Frýdku Místku komplikuje zakopaný odpad. Na odpadky narazili už archeologové při loňském průzkumu. Po odtěžení další zeminy stavbaři narazili na stavební suť i staré pneumatiky. Uvedla to mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová. Geotechnik zhodnotil materiál jako zcela nevhodný a mohlo by dojít v budoucnu k propadu komunikace. Nevhodný materiál se musí nyní znovu odtěžit. Tradiční život na Valašsku dnes přiblíží program Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky tradičních řemesel, jarních hospodářských prací i ochutnávku jídel připravených podle starých receptů, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Letos představíme ukázku výroby včelího klátu, hudebních nástrojů a práci hrnčíře na hrnčířském kruhu. Návštěvníci uvidí tradiční řemesla a postupy, které byly po generace součástí života na Valašském venkově. Ochutnají šrotové plagáče, čerstvě sloukané máslo, žinčici a další jarní pokrmy připravené podle tradičních receptů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí ve 14 hodin k poslednímu zápasu na stavbové části první ligy ve skupině o záchranu na hřišti pražské Dukly. Na Julisce musí Baníkovci vyhrát, aby si zajistili účast v baráži a nespadli přímo do druhé ligy. Pokračuje kapitán týmu Michal Fridrich, který v nadstavbě patří k nejlepším hráčům Baníku a dal ve 4 zápasech už 2 góly.
4: Uvědomuji si, v jaké jsme situaci, jsem kapitán a chci prostě ten tým v těch těžkých situacích táhnout, takže snažím se dělat to, co můžu, aby jsme byli úspěšní v tom závěru sezóny, takže pokud můžu vystřelit, tak vystřelím. Když můžu dát gól, tak se snažím dát gól a snažím se samozřejmě hlavně bránit, skákat do střel, a to jsou pro nás ty nejdůležitější věci.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů a na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli na silnicích v kraji nemáme. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloupal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce a syna Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně i v tom kostelci právě ta stavba u těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlédnutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kostelečtí bránili. A tak narychlo postavili tuhletu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebylo dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo, že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak vždycky, když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas – Skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Jiřího Schellingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé dva roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřely veřejnosti.
2: Oprava začala už před půl rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Neznabohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Klub Neznabohů, co to je?
3: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma ze Starého nebo Nového zákona a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
1: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla Jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice a tak, když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení páně.
4: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
5: A kresli jsme své stopy.
1: Co ty máš ve své stopě?
5: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v snazích, v obraze, svátcích a když se modlíme.
4: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vrobla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
1: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
2: Já mám vždycky knedlík v krku, když se mu tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 šestisté výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
2: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. Já byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu, a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor
1: v prosinci.
2: Ano, v prosinci, ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každou ročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání, a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
2: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.

kam jen s tímhle snem, který vážím moc. Na co mám ho po kapsách, jak den,

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím, Matku

0: Boží, Panu Marii.
1: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
2: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
1: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará, nebo nějací dobrovolníci?
2: Ano, dobrovolníci je Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
1: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení Páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A tak jí můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Bývalý důl Frenštát v Beskydech se mění na centrum vzdělávání a výzkumu. V Pohořelicích na Brněnsku neznámý pachatel pomaloval hákovými kříži památník obětí odsunu. Oderští hasiči slaví 160 let, dostanou novou cisternu. Dnes bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Beskydská obec Strojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil to nezávislý starosta Strojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
2: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak.
0: Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout odsun po druhé světové válce. Řekl to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb s tím, že pachatele hledají. Případ policie prověřuje jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Podle Švába za to pachateli hrozí až 3 roky vězení. Přechod a pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Letos je jeho součástí poprvé i sjezd sudeckých Němců. Dobrovolní hasiči v Odrách na Novojičínsku dnes slaví 160 let. Lidé si v areálu zbrojnice mohou prohlédnout historickou a současnou techniku. Hasiči se vydají i na spanilou jízdu městem. Součástí programu je i žehnání nové stříkačky.
3: Nová stříkačka má nádrž na 9000 litrů a dokáže jezdit i v náročném terénu. Dobrovolným hasičům to umožní, aby se víc zapojili do spolupráce s krajským integrovaným záchranným systémem, například při velkých lesních požárech. Z Oder Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
0: Pěší turu na nejvyšší vrchol krajiny Břidlice dnes pořádá tamní geopark. Zájemci se dostanou k pramení minerální vody v Ondrášově a 14-kilometrová trasa vede až na křížový vrch a slunečnou ve výšce přes 800 metrů nad mořem. Komentovaná výprava začíná v Moravském Berouně. Sport. V posledním kole první fotbalové ligy v nadstavbové skupině o záchranu se utkají Dukla Praha a Baník Ostrava. Zápas začne ve 14 hodin a jde o přímý souboj o to, kdo se vyhne poslední příčce a přímému sestupu do druhé ligy. Baník potřebuje zápas vyhrát, pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
4: Tím, že musíme tam vyhrát, nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si zatím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remize nám stačí nebo ne, nestačí a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství. Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Odrách je kvůli konání hasičské akce uzavřena ulice Potoční a ke koupališti. Objížďka je značena pro všechna vozidla, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
1: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlíky ty jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlíky ty musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
2: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
1: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
2: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
1: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
2: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
2: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
1: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
2: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
1: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
0: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměj celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost. Může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu v podstatě, řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou, jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, plně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni ten byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo z Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a

0: určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nehoda na hlavním ostravském nádraží zastavila provoz do Polska i na Slovensko. Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Fotbalisté Karviné zakončí sezónu v Olomouci. Dnes bude slunečný den, teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na východní Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň zavádějí náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaků dopravce RegioJet. Správa železnic čeká, že odklízení potrvá až do dnešních 22 hodin. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dodávky, která má být navázána na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
2: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
1: Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měla by platit od ledna 2027. V Kopřivnici učí obyvatele, jak pečovat o volně rostoucí orchideje v okolí města. Městský úřad zve zájemce na celoroční program zaměřený na péči o ochranné druhy rostlin. Odborníci z Muzea Novojčínska už účastníkům komentovaných procházek představili, které druhy orchidejí na svazích za městem rostou. Na konci června se podle organizátorky Ivany Holubové budou moct obyvatele zapojit do kosení luk.
3: Tradiční kosení kosami, to je jeden z prostředků, jak se ta louka orchidejová dál opečovává. Každý si bude moci vyzkoušet tady toto, čímž se snažíme docílit toho, aby i oni vlastně se stali součástí těch, kteří budou tu přírodu chránit. Sport.
1: Karvinští fotbalisté na závěr šance ligy nastoupí na hřiště Olomouce, kde zabojují o konečné sedmé místo v tabulce. Odveta takzvaného finále play-off o umístění začíná dnes ve 14 hodin. Sigma první zápas vyhrála 3-1. Slezané v týdnu slavili historický triumf v domácím poháru. Kapitán Karviné Jiří Fleischmann potvrzuje, že oslavy už skončily a tým je nachystaný na dnešní duel.
4: V kabině trenér říkal, že nějaký pivo a to už je zákaz. Se hraje ještě mistrovský utkání a i tam máme o co hrát, protože můžeme ještě skončit sedmý v tabulce, takže všichni si to uvědomujeme, že ještě o něco hrajeme.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích je v tuto chvíli poklidný a nehody na silnicích nemáme. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 11. hodině otevíráme poslední dopolední hodinu, kterou budeme trávit společně. Od mikrofonu vás zdraví Pavla Daňková. Ovšem ve zprávách Lucku Kociánovou za chviličku vystřídá už Lenka Blažijová. Takže to jsou změny zatím za mikrofonem tady v Českém rozhlase Ostrava. Jinak netrpělivě čekáme dneska na dvě důležité sportovní události. Jednak mistrovství světa v ledním hokeji po 16. hodině hrajeme se Slováky. No a co se týká fotbalu, tak ve 14 hodin začíná hrát Baník s pražským týmem Dukla a tentokrát o přímý postup do druhé ligy, což by samozřejmě byla věc nemilá pro Ostravu, nejen pro všechny fanoušky samozřejmě Baníku. Takže uvidíme, jak tyhle ty dvě sportovní události dopadnou. Jak to dopadne s námi ve vysílání teďkom sobotním, já myslím, že to bude výborné, protože nás čeká pravidelný pořad s Dechovkou na Zločince a samozřejmě písničky, které nestárnou, mezi jinými Pavel Bobek, Petra Janu a spousta dalších příjemných hitů. Mějte krásný den a buďte s námi.

Stechovkou na zločince. Tak to je zábavný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho krásného světového studia vás opět po týdnu vítá Artur Kubica. A to dáma v nejlepších létech povídá svým kamarádkám. Můj manžel se stal mou zásluhou milionářem. A ty ostatní dámy otevřou udiveně oči. A ta jedna se ptá, no a čím byl tvůj manžel předtím, než tě potkal, než se stal tím milionářem? A ta spokojená manželka povídá, předtím byl multimilionářem. Tak to manželství chodí. Vítejte v pořadu s Dechovkou na zločince. V sobotu po 13. vás zvu na procházku tím nejlepším, co Dechovka dala světu. A navíc se podíváme na hřebínek darebákům, zlodějíčkům a podvodníkům všeho druhu. To, abyste věděli, jak na ně, až se s nimi setkáte.

A to taková dáma omdlí a je vidět, že něco není v pořádku. Ta rodina zavolá záchranku, za chvilku přijede sanitka, přiběhne doktor, změří paní puls a potom povídá: ach, omdlela, na to by stačilo pár facek. A už se chce napřáhnout, že tu ženskou probudí, když ho vezme za ruku takový drobný, malý, hubený pán a povídá: pane doktore, nechte mě to udělat. To je moje manželka, jistě chápete, že na takovou příležitost čekám už hodně let. No tak to byl pěkně nepěkný příběh, to určitě vymyslel někdo, kdo v životě nebyl ženatý, protože něco takového se v manželství určitě nikdy nestane. No a objevil jsem jeden vtip, který je typický pro manželství a ukazuje tu pravou manželskou atmosféru. A to křičí manželka na svého chlapa: kolikrát jsem ti říkala, že nemáš kouřit v posteli v ložnici, vždyť můžeš propálit povlečení. A ten manžel je z toho nějaký smutný a už má slzy v očích a povídá: povlečení, povlečení, to tě zajímá. A že kouření škodí zdraví, že já z toho můžu klidně i umřít, tak to tě vůbec nezajímá. Dáme si sokolku ze Šakvic a jejich valčík pod Grumvířsku.

A sluníčko začíná vykukovat a to je první signál pro koho, no pro zloděje, pro kapsáře a kapsářky vyrazit na lov věcí nepozorných lidí. Zrovna tento týden jsme měli v pořadu bezpečný průvodce džunglí zločinu, to vysíláme vždycky v pátek po 15. hodině, tak tam jsme měli klasiku a tou jsou zloději v obchodech. A policistům se podařilo zatknout nějakou zlodějku, která napříč republikou kradla v obchodech a to tak, že se dívala na nepozorné babičky, co se věnovali vybírání zboží z regálu a ve vozíku měli tašku a v ní peněženku a v ní doklady a bankomatní karty. Taková zlodějina v té chvíli trvá asi tak jednu vteřinu. Zlodějka jde okolo, bere tašku a mizí. A když náhodou měli ty babičky, podotýkám, že se zaměřovala výhradně na babičky mezi 80 lety a výše, tak když měli sebou tašku na kolečkách, tak z těch tašek ty peněženky vytahovala, protože s taškou na kolečkách, ve které je ještě navíc zboží, se špatně z obchodu utíká. A plyne z toho jediné podstatné doporučení. Nikdy, nikdy, nikdy nenechávejte svou peněženku s bankomatní kartou a s penězi v tašce, ve vozíku, ale dejte si ji do kapsy nebo do kabelky, kterou máte přes rameno křížem a to tak, že ji máte vpředu pod rukou a že si můžete tak soustavně kontrolovat, jestli vám do té kabelky někdo sahá. Jenže, i když to vysíláme často, tak je v obchodech plno nepozorných babiček a dědečků, co mají takovou tašku bezstarostně hozenou ve vozíku a tak se kapsářky a zlodějky nemusí zaměřovat na ty, kteří si peněženky hlídají, mají totiž dostatek úlovků i tak. Povyprávějte o tom svým babičkám, svým dědečkům, třeba to k něčemu pomůže. Je a tohle určitě, no to musíte znát z domova, jak manželka křičí, doslova ječí na svého manžela. Když jsem si tě před léty brala, tak jsem byla slepá, byla jsem hluchá a navíc jsem ještě byla totálně blbá. A ten manžel povídá, no vidíš, lásko moje jediná, jaké tě potkalo štěstí? Já jsem tě zdarma vyléčil z tolika zákeřných nemocí. Dáme si polku Šohajek od Hodonína a hrají to Bojané.

Chce si od vás někdo půjčit peníze? Třeba od kamaráda dostanete SMSku, že je v problémech a že nutně potřebuje, abyste mu na toto a toto konto bankovní poslali třeba rychle 10 000 korun. Tak vězte, že to je podvod a žádný kamarád o té SMSce, co vám přišla, ani neví. Ono to totiž vypadá tak, že vám někdo pošle SMSku třeba do WhatsAppu, abyste hlasovali třeba v nějaké pěvecké soutěži, že tam zpívá jeho neteř, tak abyste ji podpořili. Je to úplně nevinné, tak proč ne? Jenže vy na to kliknete a ten posílající se tak dostane do vašeho mobilu a obratem rozesílá všem vašim kontaktům žádost o rychlou nouzovou půjčku a vy o tom vůbec nic nevíte. No a je spousta kamarádů, kteří si to přečtou a protože vás znají a vědí, že jste staří poctivci, dobráci a že peníze vracíte, tak vám na přiložené bankovní konto hned pošlou třeba 20-30 tisíc a ty peníze zmizí někde ve světě, podvodník má radost a vy se snažíte dostat zpět ty peníze od kamaráda, který vlastně nic nechtěl, za nic nemohl a o ničem ani nevěděl. Já mám jednu zásadu, když po mně chce někdo půjčit peníze, třeba Artur, nemáš 500 nebo 100, tak zásadně odpovídám. Člověče, vždyť já jsem 40 let už ženatý a o penězích navíc jsem od té doby neslyšel. Pojďte si zatancovat, zaspívat, odsuňte stoly, s rádiem se dá i pěkně zapazit, budem pazit. Dáme si hit Legrutu a to je polečka, nepůjdeme na hody do vrbenské hospody, aby nás v hájíčku nechytili, aby nám halenky nepobrali. A teď si to dáme se sborem Legrutu.

a mám pro vás nádherný manželský vtip. Bude se vám hodit, především je to pro pány, to, aby věděli, jak na to. Takže to se probudí mladá paní ráno v ložnici a povídá svému podřimujícímu manželovi. Karličku, představ si, co se mi zdálo. Jednak, že si mě krásně pomiloval a že si mi koupil zlatý náhrdelník z diamanty. A ten manžel se otočí, co si zavrčí a potom povídá, no vidíš Božka, a pořád si stěžuješ, že tě zanedbávám a že ti nic nekoupím. Zkus trošku dospat, třeba ti v tom snu k tomu přikoupím i kožíšek. Mi se vám nedávno zdálo, že jsem potkal mého psa, co mi už dávno umřel, a ten se ke mně hned tulil a objímali jsme se. Tak jsem se druhý den podíval do snáře a objevil jsem tam, že ve snu černého velkého psa viděti potkati znamená, že vás zradí kamarád. Tak jsem potom tak přemýšlel, kdo by mě asi tak mohl zradit, a zjistil jsem, že mám sice hodně přátel, známých, ale takového nějakého kamaráda, co by za mě položil život, takového nemám. Tak jsem to povyprávil manželce a najednou mi došlo, že takovým věrným kamarádem by mohla být i manželka. No ale to je utopie, to se snad nikde ve světě nemůže přihodit, že by manželka byla věrným kamarádem. No a to si tak, sedí novomanželé doma v kuchyni a ten novomanžel povídá. No já tedy zírám, jsme spolu ani ne jeden den po svatbě a ty už se hádáš, ty už po mně štěkáš. A ta mladá novomanželka se na něho podívá a říká, a co jsi zmyslel, že ti tady furt budu pochlebovat a dělat puťku? Vždyť já jsem na to pořádné poštěkání s manželem musela čekat 2 roky, než si se konečně k něčemu odhodlal a udělal svatbu, ty ťuňťo. A teď něco mimořádného. Dáme si country waltz s Dubňankou a má to název Svět se točí dál.

0: teď to bude příběh takový trošku brutální, ale nebojte se, to se změní. Takže to jedno takové mladé, krásné děvče přepadly v parku tři zločinci, tři chlapy. Ale protože to bylo děvče od rány, mělo černý pás v karate, tak si s nima poradila jedna dvě. No a za chvíli přijela sanitka a policisté a novináři a s kamerami televizní štáby a fotí tu dívku a točí a ona si zakrývá obličej, tak oni to nechápou proč, když si poradila se třemi násilníky. A ta dívka povídá: pro boha, hlavně mě neukazujte na kameru, netočte mě, nefoťte mě, všichni kluci si zapamatují můj obličej a já zůstanu na ocet. Kdo by si vzal takovou dračici? No budete se divit, měl jsem jednoho kamaráda, bubeníka, a ten si vzal juniorskou mistryni republiky v judu. A to netušil, jaký s ní bude mít tvrdý a drsný život, třeba když přijde pozdě z hospody, nebo když se někde zapomene v cizích vodách. No taková manželka od rány, to je sice dobré pro ochranu rodiny a dětí, no ale pro toho manžela, pro toho je to utrpení. A navíc dvojité, když ukáže, že se té manželky bojí. V té chvíli to má úplně spočítané. A to v obýváku, před televizí, v křesle, sedí starší manželé a ten manžel povídá: sedí se ti dobře, miláčku? A ona tak na půl pusy odpoví: ano. A ten manžel po chvíli povídá: a netáhne tam na tebe, miláčku? A ta paní povídá: ne. A ten manžel se zvedne z toho křesla a povídá: tak pojď si prosím tě sednout sem, já si sednu na tvé místo. Ha, ha, ha, tak to by mě zajímalo, jestli je to vtip, nebo úplně obyčejná realita, životní, manželská a navíc pravdivá. Příjemný a krásný den bez lumpu a darebáku vám přeje Vlčnov Janka s Polkou na Hodonských Lukách a také váš
1: Artur Kubica s Defokou na ty zločince. No a to asi je všechno.

0: Artur Kubica a jeho pravidelný pořad s dechovkou na zločince. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já jen prozradím, že možná za pár okamžiků budeme soutěžit o lístky na divadelní festival Dream Factory v Ostravě. Takže zvažte, kdo by třeba chtěl jít a možná, až uslyšíte signál, se dovoláte a vyhrajete nějaký ten lístek.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: A opět tady máme soutěž na vlnách Českého rozhlasu Ostrava o vstupenky na divadelní představení v rámci festivalu Dream Factory. Uvidíme, koho pak máme na lince. Halo, halo, kdo pak je tam? Halo, slyšíme se?
2: Halo, dobrý den, tady Jaroslav z Krnova.
1: Dobrý den, pane Jaroslave z Krnova. Dostanete se do Ostravy na Dream Factory zítra?
2: Zítra v kolik hodin?
1: No, kolem 15. hodiny.
2: Je, tak to ne, já myslím, že to bude až příští týden. Tak jo, to nech někomu jinému.
1: Přepustíme někomu dalšímu. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Ta divadelní hra, na kterou můžete získat lístky, se uskuteční zítra. Jmenuje se Mořští pánové. Je to v pavilonu Staré arény Ostrava. Jedná se o divadelní představení pražského souboru Bratrů v triku. Je to vlastně takové pouliční rodinné představení, které kromě zábavných akrobatických kousků přináší taky poselství o křehkosti přírody a inspiraci a hlavně myšlenku toho, že i malé činy mohou přinést velké změny. Takže kdo by chtěl lístky, 59 611 22 66, můžete volat Český rozhlas Ostrava právě teď. No a já vám prozradím jenom to, že vlastně ten festival Dream Factory má velkou tradici a je velmi populární tady v Ostravě taky, ale vlastně v celém regionu. Tak vyzkoušíme, koho pak máme na lince. Český rozhlas Ostrava, dobrý den. Druhý pokus, Český rozhlas Ostrava, dobrý den. Tak taky to nevyšlo. Tak počkáme ještě chviličku. Uvidíme, jestli se nám někdo přihlásí. 59 611 22 66. Nechám to třeba do 5, 5, 4, 3, 2, 1. Zkusíme poslední možnost, Český rozhlas Ostrava. Tak ještě jednu. A vypadá to, že nás někdo zlobí a že si s náma někdo hraje. Nevadí, necháme tady lístky pro někoho, kdo to ocení. No a já tímto ukončuji dopolední část našeho vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Bavla Daňková se s vámi loučí, ale Pavel Janošec už čeká za dveřmi a těší se na hudební poštu, kterou odstartuje v rámci odpoledních hodin. Mějte se hezky a opět zítra naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: I kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal průzkum pro Český rozhlas. Za stání na centrálním parkovišti v Havířově budou řidiči platit. Fotbalisté Baníku čeká klíčový zápas na Dukle o udržení v první lize. Počasí bude slunečné s teplotami do 24 stupňů. Hezké poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. 3/4 Čechů si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas s více než tisícovkou lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní partneři z hnutí ANO a SPD.
4: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO. Skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
5: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32% a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
6: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
4: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá podvodných webů, které mají za cíl ukrást peníze a osobní údaje. Bezpečnostní experti varují, že část domén s tématem šampionátu je riziková. Často jde o stránky s falešnými suvenýry nebo sázkami, které zneužívají názvy jako FIFA nebo World Cup. Odborníci doporučují nakupovat jen na ověřených webech. Šampionát začne 11. června v Americe a český tým se v základní skupině střetne s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem. Centrální parkoviště v Havířově bude placené. Radnice informaci zveřejnila na svých internetových stránkách. Majitel plochy naproti společenskému domu Reneta začne stání účtovat od 1. června.
7: Zavedení poplatků souvisí s rekonstrukcí obchodního centra Elán, která zahrnuje i přilehlé odstavné plochy. A centrální parkoviště má pak sloužit jako alternativa pro stání zákazníků. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí ve 14 hodin k poslednímu zápasu nadstavbové části první ligy ve skupině o záchranu na hřišti pražské Dukly. Na Julisce musí baníkovci vyhrát, aby si zajistili účast v baráži a nespadli přímo do druhé ligy. Pokračuje kapitán týmu Michal Friedrich, který v nastavbě patřil k nejlepším hráčům Baníku a dal ve 4 zápasech 2 góly.
8: Uvědomuji si, v jaké jsme situaci, jsem kapitán a chci prostě ten tým v těch těžkých situacích táhnout, takže snažím se dělat to, co můžu, aby jsme byli úspěšní v tom závěru sezóny, takže pokud můžu vystřelit, tak vystřelím. Když můžu dát gol, tak se snažím dát gol a snažím se samozřejmě hlavně bránit, skákat do střel a to jsou pro nás ty nejdůležitější věci. Počasí.
3: Noci bude v regionu jasno, teploty 12 až 9 stupňů, přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně oblačno a ojedinělé přeháňky. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů, na horách kolem 22 a vítr bude slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulice Pivovarská a Masarykovo náměstí v Karviné jsou uzavřené. Řidiči tudy neprojedou do 14 hodin a 30 minut. Koná se tam motoristická akce.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přejeme krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Svátek slaví Vladimír a Vladimíra, tak jim popřejeme k svátku v rámci hudební pošty, která právě teď začíná. Posílejte písničky prostřednictvím telefonní linky 596 11 22 66 a přejte k narozeninám, k výročí nebo k zmíněnému svátku. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v hudební poště už je připravený vzkaz, má ho paní Dáša z Malenovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a pracovníky Radia Ostrava. Dnes, 23. května, má 85 let paní Marie Žižková z Malenovic pod Lysou horou. Marie, přejeme ti k tvým krásným narozeninám hodně štěstí, zdraví, spoustu radosti, pohody, boží požehnání a každý den tvého života, ať je krásný a má samé hezké chvíle. To vše ti přeji, dcera Jana a syn Libor s rodinami a Dagmar a Dáša.
1: My vám děkujeme. Děkuji. Za milý vzkaz a posíláme písničku, kterou jste vybrala od Hany Zagorové. Žízeň po životě. A hezký poslech přejeme i vám, paní Dášo. Naschledanou.
2: Naschledanou.

nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A pokračují vaše přání, telefonujete na číslo 596 11 22 66 a písničku teď vybírá pan Milan, který je u telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dnes slaví překrásné životní jubileum 90 let paní Marie Glosová z Ropice. Vše nejlepší, hodně štěstí, životní pohody v kruhu rodiny a známých, hlavně hodně zdraví do dalších let přejí. Dcera s rodinou, rodina Milana Glose, Marta a Pavel Moržolovi, přání se připojují členové malého klubu důchodců v Ropici a všichni hosté dnešní oslavy. Moc vám děkuji.
1: Také děkujeme, pozdravujeme na vaši oslavu a posíláme písničku Nikdy se nevrátí pohádka mládí.
2: Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje dalším přáním. Tentokrát je u telefonu pan Tomáš. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, já se jmenuji Tereza Rymlová, jsem tak od Tomáše.
1: Aha, tak Tomáš neřekl, že se vyměníte. Tak milá Terezo, to je takové milé překvapení. Aspoň se všichni u rozhlasových přijímačů probrali. Tak Terezko, prosím, hovořte.
2: Dobrý den, já se jmenuji Tereza Rymlová, jsem od Tomáše Rymla dcera a má v pondělí narozeniny 50 let, tak mu chci popřát všechno lepší, hodně štěstí, zdraví a do dalších let hodně štěstí a zdraví prostě, no.
1: Spokojenosti a stále hodnou dceru a tak dále a tak dále. Tak děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, Teresko, pozdravujte všechny a posíláme písničku od Kobeřanky, tak jako v pohádce. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a stále telefonujete na číslo 596 11 22 66. U telefonu je teď paní Anička. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne i vám a všem z naší rozhlasové rodinky. Dnes slaví svátek Vladenka Reznerova z Kunčiček a můj spolužák Vladimír Tršel z Bratimova. Oběma jim přeji zdraví, štěstí, pohodu, všechno dobré a ať se stále tak máme rádi, jako se máme už dlouhá léta. Děkuji, pane Janoše, za vyběr písničky, hezké dny a naslyšenou.
1: Také přejeme krásné dny a posíláme písničku Karla Gotta.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je připraveno přání k dnešnímu svátku. U telefonu je paní Dáša. Hezké odpoledne přejeme.
2: Pane Janože, ještě jednou moc všechny zdravím. Zdravím vás, všechny vaše posluchače, celou rozhlasovou rodinku. A dnes bych popřála panu Vladimíru Tichému do Haje ve Slezsku Chabičova. 3. května se dožil krásných narozenin a dneska slaví svátek. Popřála bych mu všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, lásky a pohody. Taky ještě jedno přáníčko, můj strejda měl taky narozeniny 3. května a je to pan Mirek Vybíral ze Slezské Ostravy z Jaklovecké ulice a popřála bych mu taky touto písničkou hodně zdraví, hodně štěstí. Pane Janošec, hodně moc děkuji za přijetí a moc krásné dny ještě májové.
1: Tak přejeme.
2: Mějte se všichni hezky
1: krásné
2: a naslyšenou.
1: Naslyšenou a posíláme písničku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Hudební poště pokračujeme, telefonujete stále na číslo 596 11 22 66 a dovolala se paní Zdeňka Zhavířová. Dobré odpoledne.
2: Příjemné odpoledne vám, pane Pavle, všem do rozhlasu a pro všechny posluchače. Dnešní přání a písnička je pro Jany k jejich svátku a taky pro Hinka z Hošťálkové, Hinka Kotázka, který má narozeniny. Milá Jano a milý Hinku, přeji vám do dalších let hodně štěstí, zdraví, samé pohodové dny s vašimi rodinami a písničku pošleme taky k nám na Karvinskou a celé rozhlasové rodince. Děkuji a hezký víkend přeji všem.
1: Také děkujeme za zavolání a posíláme písničku Jaromíra Majera. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
3: Když postřecha

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, a to až do 13. hodiny. Před chvílí se dovolala paní Irena, má připraveno přání. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásné poledne, už popolední přeji všem. A dnes bych chtěla pozdravit svou milou zlatou, já nevím, jak to ještě říct, vzácnou kamarádku Teresku Zacharovou z Hrčavy, která se dožívá krásného jubilea, já ani nevím, či to můžu říct, ten věk. Je to úžasná, čiperná goralka. Teresko naše, přejeme ti všechno nejlepší, štěstíčka, zdravíčka, pohody v kruhu svých blízkých. S Hermanem, ať se vám pořád ještě daří, jak se zdraví, tak čiperní, jak jste doposud. To vám přeje Irena se Stašem. Máme vás moc rádi. A budeme se na vás těšit, někdy vás navštívíme.
1: A to je hezké.
2: Děkuju.
1: Nemáte zač? Tak posíláme písničky od Moravanky. Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A další vzkaz už je připravený na telefonní číslo 596 11 22 66 se dovolala paní Hilda. Dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu a pěkný poslech. Zítra bude slavit Sebastian Bochňák z Vřesiny narozeniny. Milý oslavenče Sebastiane, přeji ti vše nejlepší, nejsladší, hodně síly, radosti, úspěchu ve škole a dělej jen to, co tě baví a zítra celá Vřesina, ať to slaví. To ti přeje prababička Hilda z Karvine. A děkuji za prostor.
2: Také děkujeme za zavolání a posíláme písničku od skupiny Miraj, Jahoda.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Připravený je další vzkaz, kde je prosím u telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Olina z Orlové. Dobrý den přeji všem v rádiu a u rádia Ostrava. Zítra slaví meniny Jany, takže já posílám hudební dárek kamarádce Janičce Krhověkové do Orlové, Janičce Tardíkové do Havířova a mé vnučce Janičce Křivové do Veselí nad Moravou. Holky, vše nejlepší a buďte šťastné. K přání se určitě připojují všichni, kdo vás mají rádi. Děkuji, pane redaktore, a někdy zase naslyšenou.
2: Také děkujeme za zavolání a posíláme písničku Vana plná fialek od Hany Hegerové, kterou jste vybrala. Mějte se krásně a zase někdy se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava těšit naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Posloucháte hudební poštu, připraveny jsou také zprávy na 13. hodinu a po 13. hodině opět výlety s Pavlem Kudrnou. Ani ty si nenechte ujít ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se to

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Dream Factory. Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plno letost.
2: A k 18. mu přijedou popřát Oskar Hess,
1: Simona Levandovská,
2: Martin Mišička,
1: Anna Kameníková,
2: Mark Christian Hochman
1: nebo Miroslav Krobot.
2: Oslavy odstartují 22. května.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Stovky policistů dnes dohlédnou na zápas pražské Dukly s Baníkem Ostrava. Z Beskydského dolu Frenštát bude centrum výzkumu a inovací. V Dolní Lomné právě začínají folklorní slezské dny. Zítra bude slunečno, s teplotami v regionu do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lenka Blažejová. Na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava dnes v Praze dohlédnou stovky policistů. Přímý souboj o záchranu v nejbližší soutěži začne na Julisce ve 14 hodin. A podle odhadu policie by na zápas měli dorazit až tisíce fanoušků Baníku Ostrava, říká mluvčí policie Jan Daněk.
5: Pražská policie připravila standardní bezpečnostní opatření. Budou to standardně jak policisté z kriminální služby, pořádkové služby, tak i z dopravní. Na místě budou i kolegové z antikonfliktního týmu. Jejichž hlavním úkolem je předcházet případným problémům.
4: Obec Trojanovice má připravenou první etapu přeměny bývalého černouhelného dolu Frenštát. Po demolici budov a zasypání jam se z areálu stane centrum vzdělávání a inovací. Projekt má název CERK a stavět by se mohlo už v příštím roce.
6: Škola, univerzitní centrum, zázemí pro novátorské firmy. To by mělo vystřídat horníky, kteří na dole Frenštát ale nikdy uhlí těžit nezačali. Zůstane jenom symbol dvou věží, potvrdil nezávislý trojanovický starosta Jiří Novotný.
7: Věže, které pro mnohé symbolizovaly tu minulost, kterou nechtěli, tu těžbu uhlí, že se nám podařilo odkomunikovat to, že je necháme a že je přetvoříme právě pro tu budoucnost.
6: Prvním krokem bude vybudování kompletních inženýrských sítí. Obec už požádala o 750 milionovou dotaci a má připravená i stavební povolení. Areál dolu je už také otevřený pro veřejnost. Z Beskyd Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Dolní Lomné krojovaným průvodem právě teď začíná 67. ročník folklorního festivalu Slezské dny. Pódium bude patřit dětským folklorním souborům anebo vzpomínkovému koncertu na Helenu Salichovou a Jaromíra Dadáka. Lidé si mohou vyzkoušet lidová řemesla anebo ochutnat regionální pokrmy. Program bude pokračovat i v neděli. Sport. České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Odpoledne nastoupí proti Slovensku. To má zatím v tabulce skupiny o bod více než třetí Česko. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
8: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. Těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás, myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat. Ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet.
4: Hokejový zápas na mistrovství světa Česko-Slovensko začne dnes odpoledne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. V noci bude v celém Moravskoslezském kraji jasno, teploty klesnou na 12 až 9 stupňů. Přes den zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně oblačno a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty do 28 stupňů, na horách kolem 22 a vítr slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Odrách na Novojičínsku jsou uzavřené ulice Potoční a ke koupališti. Koná se tam oslava založení tamního hasičského sboru. Uzavírka bude platit do 18 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: výlety.
10: Dobrý den, dovolte, abych vás za celý výletní tým pozdravil. Ano, začíná právě naše sobotní vydání s datem 23. května. Je tady tedy další květnová sobota a dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do Českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
9: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív vás dnes vezmeme na stezku Valašku. Najdeme ji v Pustevnách v Beskydech. Půjdete po ní 660 metrů. Nejprve po pevné dřevěné lávce, která stoupá stále výš, až vás zavede vysoko nad koruny stromů. Cestou vás čeká i krátký úsek po vysutém houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu na kole po laně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce.
2: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na Pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila, tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Lidé by si měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd, Lysou horu. Prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděn úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru, Jinovec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka, posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný, i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla, takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
4: A Martin Vaně, dobrý den, přijď. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských Pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, že tam je řada hysterických výlevů a výjevů. Tak tady myslím, na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

My jsme se minule v příspěvku a vlastně i v soutěži tak trochu věnovali filmování filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící, spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových, nebo řekněme filmů a seriálů. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, nevylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: miluju ti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho století sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa
2: tady do těch schodů
3: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomyslným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro mravy dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: Tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště.
4: Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy.
2: Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
4: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa. Vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnostky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám.
4: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

uvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ní můžete z Hřenska mlýnskou cestou, stejně jako naše ústecká redaktorka Eva Bucharová, která se na ní vydala s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
1: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
2: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
1: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
2: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
1: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářišti je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
2: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
1: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kůžel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
2: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
1: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytily a teď rostou závratným tempem.
2: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
1: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestál. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo ze strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix, a tak to společnost i přijala.
0: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová. Výlety. Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Varnsdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně, je to unikát, ale kde? Za A nebo za B, Rumburk, Varnsdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete textovou zprávu, její znění je takovéto. Výlety následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko následuje druhá mezera a pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, tím, co jsem předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách, takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu zase jednou pro vždy dost.

Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem Janem Rucem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.

0: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera Augustiánu a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
1: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
0: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
1: No, loretánská kaple neboli svatá chýše má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
0: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
1: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bářila.
0: To je to okénko?
1: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
0: Ale Českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
1: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale Českolipská Loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
0: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
2: No to je opravdu zajímavost pro Českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde. Potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště a naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
0: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vytáček.
3: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů. No a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nehoda na ostravském hlavním nádraží zastavila provoz do Polska i na Slovensko. Stovky lidí se dnes vydali na pouť smíření z Pohořelic do Brna. Fotbalisté Karviné zakončí sezónu v Olomouci. Zítra bude v regionu slunečno, teploty až 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň zavádějí náhradní autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaků dopravce RegioJet. Správa železnic čeká, že odklízení potrvá až do dnešních 22 hodin. Stovky lidí se právě teď účastní pouti smíření. Jdou zhruba 30 kilometrů z Pohořelic do Brna v opačném směru vyhnání Němců po konci druhé světové války. Setkali se u památníku obětí takzvaného divokého odsunu. Pouť je pravidelnou součástí festivalu Meeting Brno a letos i sudetoněmeckého sjezdu, proti kterému část lidí protestuje.
2: A nehýbat se a nemrkat. A tři.
3: Fotograf Roman Franc na vysokozdvižné plošině fotí hromadnou fotku stovek účastníků poutě smíření. Je tu mnoho lidí z Německa, někteří vůbec poprvé. Dojatá Claudia Rabenstein, jejíž rodina byla vyhnána. Mrzí, že se tohle ve světě stále děje. Setkání přijela podpořit studentka historie Tereza Lefflerová. Diví se, proč tu skupinka lidí před Němci protestuje.
4: Oni za to nemůžou. To je, jak kdyby mě to řekl někdo. A jakoby já jsem to neudělala.
3: Na pár desítek protestujících dohlížela policie, která taky vyšetřuje, kdo v noci na kříže a památník nasprejoval červené hákové kříže. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Historický vojenský tábor ode dneška připomíná středověký hrad Helštýn na Přerovsku. V areálu památky začal tradiční festival, který nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo anebo vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Akce potrvá do neděle. Uvedl to za pořadatele Martin Tureček.
5: Tak je to už 16. ročník festivalu vojenské historie a diváci se můžou těšit zase na pestrou přehlídku skupiny historického šermu, Living History a samozřejmě doprovodný program, kejklíři, nějaké hry pro děti jako střelba a hlavně je to koncipováno tak, že tam vlastně diváci můžou vidět různé historické období na jednom místě vedle sebe. Sport.
0: Karvinští fotbalisté na závěr šance ligy právě teď nastupují na hřišti Olomouce, kde zabojují o konečné 7. místo v tabulce. Odveta takzvaného finále play-off o umístění začala ve 14 hodin. Sigma první zápas vyhrála 3-1, Slezané v týdnu slavili historický triumf v domácím poháru. Kapitán Karviné Jiří Fleischmann potvrzuje, že oslavy už skončily a tým je nachystaný na dnešní duel.
6: V kabině trenér říkal, že nějaký pivo a to už je zákaz. Se hraje ještě mistrovský utkání a i tam máme o co hrát, protože můžeme ještě skončit 7. v tabulce, takže všichni si to uvědomujeme, že ještě o něco hrajeme. Počasí.
0: Noci bude jasno, teploty 12 až 9 stupňů, zítra přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně oblačno a ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 22 a vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice pod Bílou horou v Kopřivnici je uzavřená, pokračuje tam oprava povrchu a omezení bude platit do pondělka 25. května do 15 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme krásné a klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. A za malý okamžik se podíváme živě do Bernardic nad Odrou, kde dnes mezi sebou soutěží obce z regionu Poodří a o zábavu tam rozhodně není nouze. Na 22. ročník her bez venkovských hranic se za chvíli podíváme i v našem vysílání. Nevynecháme ani sportovní informace a písničky, které nestárnou. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Bednarticích nad Odrou dnes nebude nouze osmích, fandění ani pořádně netradiční disciplíny. Region po Odří totiž pořádá 22. ročník her bez venkovských hranic a mezi obcemi se znovu rozjede velké soutěžní klání. Na místě vše sleduje naše redaktorka Petra Pivková, se kterou jsme živě ve spojení. Petro, hezké odpoledne, jak to teď na místě vypadá, do čeho se soutěžící letos pustí?
2: Krásné odpoledne, tak tady právě teď probíhá slib všech obcí a všech účastníků her, takže si myslím, že za chvíli začne opravdu velké klání, které si všichni, kdo přijeli, užijí. Počasí je tady nádherné a myslím si, že i spoustu fanoušků to přilákalo, takže ta vřava bude opravdu velká. A já tady právě teď stojím i s manažerkou regionu Odří, s paní Křenkovou. Dobrý den, řeknete mi, co dneska bude účastníky čekat, na co se vlastně, nebo o čem jsou dnešní hry bez venkovských hranic?
3: Tak hry bez venkovských hranic jsou vlastně soutěží, kde soutěží jednotlivé obce regionu Poodří a soutěží se v netradičních disciplínách.
2: Jaké ty disciplíny jsou? Já vím, že vy jste mi říkala, že oni to soutěžící neví a že se to dozví až teď, ale my tady jsme bokem a teď už to snad prozradit i můžeme.
3: Je to tak, soutěžící o jednotlivých disciplínách, o jednotlivých soutěžích neví. Vlastně ten manuál s těmi soutěžemi dostanou až při svém příchodu na tuto akci a mají možnost se s nimi seznámit. A mezi ty, které byly dnes obcí Bernatice připraveny, například bobr stavitel, nakrm rybu, povodeň a další. Poslední soutěž je znalec po Odří a ta vlastně zůstává utajena až do poslední chvilky.
2: Aby si nemohli soutěžící zjistit někde chytře správné odpovědi, je to tak?
3: Ano, je to tak.
2: My jsme říkali, že hry bez venkovských hranic, pardon, jsou už 22. ročník. A já jsem se vás ptala, protože jsem se dozvěděla, že vyhrají putovní pohár. Tak kolikátý ten pohár už máte putovní?
3: Tak před třemi lety jsme pořídili již druhý putovní pohár, protože ten původní už byl oblepen ze všech stran výherními obcemi, takže jsme museli pořídit nový.
2: A ještě mi prozraďte, protože to víte, kde se budou ty příští hry, kde se udají ty příští hry, když dnes jsme zde?
3: Obcí regionu je 20, takže jsme zvolili jako abecední volbu, takže příští hry bez venkovských hranic se budou konat v Bílově.
2: A účastní se ty obce rády? Já jsem viděla, že mají kostýmy a že se jako připravují pilně, tak asi je to oblíbené.
3: Je to oblíbená soutěž, účastní se někteří již několik let, samozřejmě jsou i noví účastníci, ale ti, kteří se účastnili již dříve, si nechtějí nechat ujít tu možnost reprezentovat obec a rádi se účastní.
2: Paní Křenková, prozraďte mi, kterou tu disciplínu vy máte nejradši, když to vezmete historicky, která se vám nejvíc líbila?
3: Oni vždycky ty disciplíny si ty obce připravují sami, jako na přípravě každé té akce se podílí řada dobrovolníků ze všech spolků, které v obci působí, takže v podstatě ty hry jsou připravovány i z hlediska nějakých tradic, které v té obci se konají nebo které k té obci patří a těžko vybrat tu, která je ta nejoblíbenější, ale určitě zajímavá je, jak ty jednotlivé obce znají historii regionu, historii jednotlivých obcí.
2: Tak já přeju, ať to dneska všechno klapne, ať si to všichni pořádně užijí a vy taky a děkuji za váš čas.
3: Já taky děkuji.
2: Tak pokud byste měli zájem a máte ještě čas, klidně sem dorazte, protože hry bez venkovských hranic, tak ty startují právě teď.
1: Na 22. ročník her bez venkovských hranic do Bernatic nad Odrou nás pozvala naše redaktorka Petra Pivková. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, která léta učí na základní škole. Do života ji vstoupilo onkologické onemocnění, které zaznamenávala do deníku a taky začala systematicky malovat. Dnes své obrazy vystavuje, deník se dočká knižního vydání. Svůj příběh bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talkshow Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talkshow Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pojďme za sportem. Po dlouhých 15 letech končí u ostravských volejbalistek trenér Zdeněk Pomer. V nové sezóně povede Pražské Levice. Uznávaný kouč zanechal v Ostravě velkou stopu. Jeho družstvo vybojovalo v extralize 2 bronzové medaile a 2x získalo stříbro v domácím poháru. Vedle toho pracoval Zdeněk Pomer jako učitel tělocviku na základní škole Dvorského. S úspěšným trenérem natáčel reportér Lukáš Kaleta.
1: Jak se to dá kloubit, práce trenéra v dospělém extraligovém volejbale a zároveň učitele?
2: No, bylo to takový časově náročný, ale mě to hrozně bavilo, protože to byla úplně jiná kapitola. Já jsem vlastně do té doby nikdy neučil a teď jsem měl tuším 11 hodin tělocviku a v týdnu a prostě byla to bomba, protože jako nepracuješ s profi hráčem, ale pracuješ s dětma, takže potřebuješ chytit jejich zápal, prostě chceš je natchnout nějakýma cvičeníma, takže já naopak jsem to potom bral jako časově náročný, ale fajnový relax a strašně mě to bavilo. A na ze Dvorského jsou fakt profíci, vede to Petr Tomis, který tam má prostě sportovní akademii a má tam prostě hokejisty, fotbalisty a teďkon jsme tam udělali i kroužek volejbalu, takže v koprodukci zase s Matulou a s tělovýchovnou jednotou Ostrava vlastně takhle spolupracujeme, takže za mě bomba.
1: Teď ale k tomu aktuálnímu, změna po 15 letech, jakožto trenér, který toho zažil hodně v Ostravě, teď má namířeno Zdeněk Pomer k Lvicím Praha. Tak jak se to vlastně urodilo, tenhle krok?
2: No, pro mě je to další kapitola v mý trenérské práci a Lvi mě oslovili a byli jako konkrétní s nabídkou. Na druhou stranu Ostrava prostě pro mě vždycky jako srdcovka a já jsem tady zažil i samozřejmě roky v nároďáku, kdy, nevím, 5 nebo 6 let jsem byl v nároďáku u různých kategorií, takže tím chci jako Ostravě poděkovat, hlavně vedení, že mi jako umožnili fungovat dál i prostě
1: současně
2: na jiných úrovních a bylo to pro mě těžké. Ostrava pro mě bude vždycky bomba a snažil jsem se tady natisknout nějakou svojí prací, prostě hrozně jsme tady pracovali s mladejma a snažil jsem se tady prostě vnést nějaký duch prostě, nebo aby to nevyznělo blbě, nějaký můj a myslím, že to se nám povedlo a 15 let jsme jeli bomby. Některé roky jsme mohli dohrát jako lepší výsledky, ale pro holky prostě holky rostou, pracujou a řekl bych ve všech kategoriích, takže se nám povedlo i propojit ty mládežnické kategorie, takže teď už prostě máme extraligy jako i v té mládeži a už je to si myslím systém a už je to Ostrava, o který se ví prostě, že se, nevím, dobře pracuje a že prostě není lehký v Ostravě vyhrávat.
1: Co je pro trenéra vlastně víc? Nějaký týmový úspěch, kterého dosáhl, ať už třeba bronzová medaile v extralize, nebo vidět holku, v prvopočátku holku, která se postupem času vypracuje třeba až do dospělé reprezentace žen?
2: Těžká otázka, ale řekl bych, že trenér přesně musí mít tyhle ty dva pohledy, takže musí řešit i výsledky. V tom klubu se prostě nastaví nějaký priority, kde bychom mohli letos být, kde bychom chtěli být za 2 roky, za 3 a tak, ale prostě mladý holky rostou a když jí dostaneš do nároďáku, jako se nám to tady povedlo, prostě že nechci říct, že spousty hráčkama, ale rozhodně se nebavíme o jedný, o dvou hráčkách, kdy prostě holky byly v nároďáku a vidíš, že nejdůležitější, aby na sobě pracovali, aby prostě nestráceli nějaký vítr z nějakých důvodů, protože oni taky dospívají, že jo, v nějakém věku a je to prostě komplikovaný, ale když potom rostou a mají radost toho, že zahrajou nějaký balon, že zahrajou výsledek a ty to vidíš před očima, tak to je za mě úplně nejvíc. To je největší odměna pro trenéra.
0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, my se k tématu vrátíme už za chvíli. Slyšeli jsme končícího trenéra ostravských volejbalistek Zdeňka Pomera. Čeho dalšího si na Ostravě cení uslyšíte hned po písničce od Petra Deska.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme se vrátit ke sportovnímu tématu. Jak už zaznělo v našem vysílání, volejbalový trenér Zdeněk Pomer má za sebou úspěšné 15-leté angažmá v Ostravě. Kromě medailí ho může těšit i počet hráček, který mu pomohl nastartovat kariéru. Více prozradil reportérovi Lukáši Kaletovi.
1: Je nějaká hráčka, nějaké jméno, která je ideální ukázkou téhle cesty, která prošla prostě Ostravou a dotáhla to daleko?
2: Hele, prošla tady úplně jedličková, jakoby z mládeže, která se dostala do národního týmu, ale já bych fakt nechtěl na nikoho zapomenout, takže bylo jich víc a my jsme i brali nějaký mladý hráčky, který třeba byli v mladších nároďácích s nějakým potenciálem prostě do extraligy. Takže zase jakoby skloubit to, že jsou mladí, že jim je 15, 16, 17 a už jako odolávají nějakému tlaku v dospělý extralize a hele, za mě byla důležitá i šatna, aby fungovaly i se staršíma hráčkama, aby se učili, starší hráčky zase šly příkladem v určitých chvílích a takže to je za mě jako nejvíc a fakt bychom mohli jmenovat X-men, ale já bych nerad na někoho zapomenul.
1: A nějaký týmový úspěch?
2: Tak už to, že jsme se dostali do poháru a že jsme hráli poháry, bylo jako strašně důležitý, že jsme, já jsem vždycky chtěl, aby jsme se jako konfrontovali na mezinárodním poli a medaile vždycky je super. Tam nějaký roky, myslím, jsme byli čtvrtý, to byla taková prostě smůla, ale i z toho prostě se musíš poučit, oklepat a snažit se prostě to rvát dál.
1: A poslední věc, tedy jaká je ta vize do budoucna v novém působišti? Jaké jsou úkoly, jaké jsou cíle?
2: Ježiš, tak to nebudu předbíhat, ale zase chcem být prostě v půlce tabulky, bude to takový mladší tým a chcem prostě se dostat do co nejlepší pozice v playoff a Lvi měli výsledkově docela dobrou sezonu, že tam to byl hrozně tenký led, kdy se čekalo do posledního kola nebo rozhodovali poslední dvě kola, kdy 4 nebo 5 týmů byly prostě vedle sebe, takže budu se snažit navázat na tu práci, protože prostě to je taky tým, který má ambice a pracuje se tam dobře a já jenom budu chtít na to navázat, protože tam jeli dobře.
1: Říká Zdeněk Pomer, trenér, který má neustále kolem sebe mladý kolektiv a bude ho mít i nadále v novém působišti v Praze, ale udělal v Ostravě velkou stopu 15-letou. Díky za rozhovor.
2: Díky moc.
1: Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co

0: jak žil bych rád.
1: 14:43, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připravená je také předpověď počasí. Už za chvíli budeme telefonovat meteorologům a zjistíme podrobnosti ohledně výhledu na noc i další den, tedy neděli, kdy by mělo být skutečně krásně. No a připravujeme také zprávy na 15. hodinu. Ve zprávách mimo jiné uslyšíme také o tom, že na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastaven provoz v úseku mezi Ostravou a Bohumínem. Vykolejili dva vagóny nákladního vlaku. Podrobnosti k tomuto tématu přineseme už za chvíli. Hezký poslech.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava už je připravena pravidelná předpověď počasí. U telefonu je Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Evo, jak to aktuálně s počasím vlastně vypadá?
2: Nyní máme většinou polojasno a teploty se pohybují mezi 21 až 24 stupni Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách jsou kolem 15 stupňů a fouká slabý nebo místy mírný severní vítr rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Jak vypadá předpověď počasí na noc a zítřek?
2: Oblačnosti bude během noci spíše obývat, nebo bude jenom vysoká, částečně průsvitná oblačnost, takže čekáme většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia, v údolích mohou být ojediněle i kolem 7 stupňů a vítr povane už jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude úplně klidno. Během zítřejšího dne pak očekáváme podobný vývoj počasí jako dnes, dopoledne bude jasná, polojasná obloha, v odpoledních hodinách více oblačnosti a ojediněle se mohou přidat během toho zítřejšího dne i přehánky. Ty budou souviset se slabou studenou frontou, která nás bude od severu přecházet právě v odpoledních a večerních hodinách. Teploty budou ale vyšší než dnes, mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 22 stupňů a vítr povane během dne opět místy až mírně severní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: No, když to vypadá tak nadějně ohledně neděle, tak pojďme zmínit ještě další dva dny, tedy pondělí a úterý. Jak to bude pokračovat?

0: další dny poměrně slunečné a teplé. V pondělí čekáme polojasno, během dne až jasno. Teploty během noci mezi 14 až 10 stupni Celsia, denní maxima mezi 21 až 25 stupni Celsia. Vítr opět přechodně během dne až mírný, severní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, jinak pouze slabý. Během úterního dne bude jasná nebo skoro jasná obloha, tedy téměř bez mráčku. V noci teploty opět nejčastěji mezi 14 až 10 stupních Celsia a během dne vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. Vítr povane opět slabý, proměnlivý, během dne jen přechodně mírný, severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí a Eva Richtaryková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Dítě z Ostravska předškolního věku zemřelo na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastavený provoz. V Ostravě došlo k nehodě nákladního vlaku. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Zítra bude v Moravskoslezském kraji slunečno, teploty do 28 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí. Rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Očkování proti záškrtu je součástí hexa vakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové někteří rodiče očkování dětí odmítají.
4: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují, a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
3: Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastavený provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem vykolejily dva vagóny nákladního vlaku. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Událost se obešla bez zranění. Škoda je zhruba 2 miliony korun. Na místě mimořádné události šetří příčiny jejího vzniku 5 inspektorů drážní inspekce a na místě nehody zasahují hasiči zprávy železnic. Vlaky mají zpoždění. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu mezi Ostravským hlavním nádražím a Bohumínem. Stavbu parkoviště v ulici Na Půstkách ve Frýdku Místku komplikuje podzemí uložený odpad. Na odpadky narazili už archeologové při loňském průzkumu. Po odtěžení další zeminy stavbaři narazili na stavební suť i staré pneumatiky, říká mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
5: Byl přizván geotechnik, který zhodnotil vytěžený materiál jako zcela nevhodný a nezhutnitelný, což by v budoucnu znamenalo propady v místě parkoviště i komunikace. Až k základu betonové stěny musí dojít k odtěžení materiálu.
3: Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají blížit k tropickým 30 stupňům. Prach se bude vznášet zhruba 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se projeví jen minimálně. Sport. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa v 16:20, nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších zápasech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Počasí. V noci bude v našem regionu jasno, teploty 12 až 9 stupňů. Zítra přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 22 a vítr bude slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Martinově bude dnes a zítra uzavřená křižovatka ulic Martinovská, provozní a prvního československého armádního sboru. Práce v Martinovské ulici celkově mají trvat do konce května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme klidné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 15. hodině a za okamžik půjdeme za včelami. Víte, že i včely mají svůj svátek? Světový den včel byl stanovený na 20. května v den narozenin krajinského včelaře a malíře Antona Janši. Anton Janša je považován za jednoho ze zakladatelů moderního včelařství a proto včelám věnujeme následující minuty vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli se podíváme přímo do úlů. Máme se na co těšit. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a v 15 hodin 11 minut půjdeme za včelami, protože 20. května byl Světový den včel. Druhá polovina května je také obvykle dobou, kdy včelaři vytočí první med. Tomu však také předchází spousta práce. Jedním z důležitých úkonů je první jarní kontrola úlů. Právě na tu se vydala redaktorka Romana Kubicová spolu se zkušeným včelařem z Hradce nad Moravicí Jindřichem Skařupou.
1: Jak přijdeš ke včelám, včelař, tak nejde do úla, dovnitř, ale jde k česnu. Vidíš to?
2: Jak... A co kontroluje včelař jako první?
1: První musíš překontrolovat, jestli včely žijou, jestli lítají. A teďka na jaře je velice důležité, aby nosili pyl. Čili na svých košičkách, na zadních nožičkách nosí bílé takové kuličky a to je pyl. A to je základ, že matka klade za prvé, a že matka žije. Oni tím pylem krmí mladé včeličky, které do budoucna se vylíhnou. Jo? Či to jsou larvičky. Jo? A když to nosí, tak to je známka, že včelstvo žije. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žijou.
2: Je a tady, to... tady ty dva krajní?
1: Ne, toto mám rezervní.
2: To jsou prázdné.
1: To jsou prázdné, které v zimě, a to je zajímavé, že když jsou silné včelstva, a máte je na dvou i na třech nastavkách a ty včeličky jsou zakrmené 18 kg cukru a dostanou se zimovat v tom posledním nastavku úplně nahoře, oni umřou hladem přes zimu, protože oni nejsou schopni slézt dolů do těch spodních nastavků. A to se stalo tady k mně u tohoto včelstva.
2: Takže i zkušený včelař ano, někdy prostě
1: nemůžeme,
2: dělá chybu.
1: Pozor, nikdy nemůžeme my jako včelaři, že všechno známe, všechno víme. Velký omyl. Já už včelařím 60 let a můžu říct, že stále se učím. Stále se učím, ale pozor, my musíme kontrolovat právě ty včeličky, co oni nám řeknou. My nemůžeme jim nutit naši vůli. My musíme se dívat, co oni chcou a co po nás chcou. To je důležitá věc.
2: To se za chvilinku podíváme, ale mě teď jenom napadá, každá ta včela pozná, do kterého toho úlu má zaletět, nebo ano. Si může zaletět třeba i vedle?
1: No, tak to je špatné. Právě každá včelička má ve svém organismu, budeme říkat organismu, má svůj radar. Ano, a ona přesně ví, že tadyk je její bod, má bod někde na stromě, a na dalším stromě má svůj bod. A on má svůj azimut. A ví přesně, kde má jít. Úplně přesně. Jo, to je navedené, jak se říká, radarem.
2: Takže hned, jak poprvé vyletí, hned si takhle zakotví ty body.
1: Zakotví si body a ví, kde má letět.
2: Tak, já zkusím zachytit to jemné bzučení. Snad to posluchači zaznamenali. Takže česno jsme zkontrolovali, vidíme, že nosí dovnitř a teď obejdeme úly a co se bude dít?
1: Teďka se podíváme, aspoň do pár úlů se koukneme, jestli je dostatek zásob, jestli včeličky mají dostatek medu, aby mohli krmit se jak sebe, tak budoucí včeličky.
2: Takže... Jindřich Skařupa hledá klíče, protože úly má zabezpečené. My jsme totiž na odlehlém chatovém místě.
1: Meleček.
2: Meleček se to tady jmenuje. Takže tady určitě denně to nehlídáte?
1: Ne, to by sem nestačilo. Jednou za 14 dnů jsem tady jako na stanovišti, ale ve snužce jsem jednou za týden musím tady být. Se podívat, protože ty stanoviš je poměrně hodně, takže to musím obcházet za týden, jedno stanoviště každý den si obejdu. Ano, těch stanovišť mám celkem 6, takže...
2: Neděle je volno.
1: Neděle je volno. Pro včelaře.
2: Tak a už to tady vidíme. Ty dřevěné, já bych tomu řekla krabice, jak říkají včelaři.
1: Ne, to jsou nadstavky.
2: Nadstavky, jasně.
1: Který je... Spodek, to je dno, ano, to je dno. Tady je plodiště první a tady jsou medníky. První medník, druhý medník, pak je eventuálně třetí medník. Já vždycky píšu na prvním nástavku, či na plodišti, že matka existuje, že je, když dělám kontrolu, enko, že je neznačená nebo značená našima barvičkama. Teďka, jak mají zásobu a kdy ta matka začne plodovat, jak je stav úlu, kolik mají pilu, kolik mají zásob medu a v sezóně, když je snužka, kolik z nich mám medu, jaké kolik kilo. Ano?
2: Jasně, takže každý je poctivě popsaný, tak a už jim lezeme domů.
0: Říká naše redaktorka Romana Kubicová, která se vydala na jarní kontrolu úlů spolu se včelařem Jindřichem Skařupou. No a po písničce nám na Melečku v části Hradce nad Moravicí ukáží práci se včelami ještě jednou.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a po písničce se vracíme ke včelám. Už jsme spolu se včelařem Jindřichem Skařupou a redaktorkou Romanou Kubicovou zkontrolovali česna. No a teď je čas otevřít samotné úly.
1: Co když dostanu žíhadlo?
2: Proto tady mám takzvanou kuklu, ano. Já ho nepotřebuji, ale vám ho dám.
1: Já si radši dám, ano, děkuji. A teď už si připadáme jako bajný slezský rytíř.
2: Já si dám akorát sitko na pusu. Nepotřebuji nic jiného. Zapálím si dymák, protože bez dymáku dovnitř nemůžeme jít.
1: Ten je připraven tady.
2: Ano, ano, ano.
1: Sirky taky.
2: A sirky taky.
1: Tady
2: máme trout.
1: Já jsem si říkala, proč taháte nějaké dřívka.
2: No, to není, to je dřívko strouchnivělé. Je to, já to mám z buku, či trouchnivého buku, ten nejlepší trout. Anebo z olše je dobré, ale já mám z buku, trouchnivého buku, nařezané na špaličky. To se zapálí a krásně to dymí.
1: Tak jo, já ta kukla voní. Ona voní voskem a medem. To je dobré znamení.
2: A teď se podíváme dovnitř a vidíme, co vidíme. Že včeličky tam tady pracují, vidíme, že tady mají dostatek zásob. Jo, koukneme se, že tady je pyl především, a to je důležitá věc, protože s pylem prakticky ty včeličky krmí svoje larvičky.
1: A jsou tak. klidné.
2: Musí být klidné. Já právě mám takzvané 3R. Na toto stanovišti já si chovám matky, ano. To znamená, že tady jsou plemenné včelstva, které se budou rozmnožovat a z nich se bude tvořit další oddělky a další matky, které budou dávat do dalších stanovišť. Ano, čili první R-ko. Matka musí být čistotná, to znamená, že je uklizené v úle, není tam nepořádek, musí být. Za druhé, že jsou klidné, že mi chodí po rukou, po puse, že nepíchají, nejsou nervózné, že žijou, jak se říká, klidným životem. A třetí R-ko, beru, že je kvalitní výnos. To znamená, že z úla mám kvalitní výsledek medu a věci, které já sbírám jako včelař na moji činnost. Ano?
1: A to se dá takhle vychovat, ty včely, aby byly takhle
2: klidné? Ano. To je prakticky genetikou. To musíte vychovat. Jo? A důležitá věc je dneska, aby byli ten chov odolný proti varióze. Ta včelička, vidíte, krásně chodí
1: úplně v klidu,
2: jo. Ale pozor, já si přeji, mě bolí prsty, vidíte? Mě bolí prsty a ta včelička ví, že musí mě zachránit a bodám je do prstů, kde
1: Takže bylo žihadlo.
2: Jo, vidíte? Ano, a já jsem strašně rád. Včelička přesně ví, kde co mě bolí.
1: Takže bych tam dala koleno, ale já nejsem jejich, že?
2: Jo, klidně, můžete. Já mám prsty, vidíte, že mám jako bakule na prsta, že mám záněty kloubu a právě ta včelička to cítí, že to mě bolí. Ano, a do těch prstů mi bura. Sama se teďka to viděla.
1: Tak to je úžasné, oni vás léčí.
2: Já jí strašně děkuju, protože já na jaře rychle dávám ruce do úlu, aby mě ty včelky do těch rokov píchaly a můžu krásně hejbat rukama.
1: Celý rok potom.
2: Ano. No prakticky nejhorší je ta zima. Od toho prosince, leden, eventuálně únor, kdy nemůžu jít do včel, tak mě ty prsty bolí a musím brát ten brufen. Jsem tam někdy. Jo? Ale jinak, když je sezona a můžu jít do včel, tak ty včeličky mi to krásně vylečí. Jo?
1: To je úžasné. Jo. Co říct na závěr? Co si přejí včelaři? Dobrý rok?
2: Včelařský rok, pozor. Včelařský rok už mi začal loňského roku a to je 15. srpna.
1: Jste musel už zakrmit, ne?
2: Ano. Už musí být vytočeno, je vytočeno a musím mít do konce srpna maximálně do 15. září zakrmeno. Tam začíná včelařský rok. Že když nezakrmíte, neošetříte včelstva, tak potom nemůžete čekat, že ty včelstva na jaře budou silné a budou kvalitní. Čili včelařský rok začíná minulý rok. 15. srpna začíná včelařský rok a končí včelařský rok 15. srpna letošního roku. Teďka začíná hlavní sezona, protože modlíme se, jak se říká, aby počasí vydrželo, ale hlavně, aby nepřišla ještě zima. Mraz. To je důležitá věc.
1: Takže popřeji teplo.
2: Ano, musíme popřát, aby bylo teplo, aby bylo sluníčko a stromy, keře, které kvetou, aby je nešlehl mraz.
1: Přeje si Jindřich z Kařupa, mimo jiné také včelař z Hradce nad Moravicí. Z Melečku od jednoho z včelstev Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Naší další rozhlasovou poradnu věnujeme všem nadšeným fotografům, amatérům. Jak ulovit ten nejlepší záběr, čeho se při focení vyvarovat a jak pracovat s výsledným snímkem. I o tom bude řeč se zkušeným ostravským fotografem Eduardem Paškem. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a teď pojďme ke staré kamenné stodole ve Vracávku na Bruntálsku. Ta je doslova rájem historického praní. Je tam muzeum praček a v objektu je před lety založil Libor Hajda. Dohromady dal unikátní kolekci z více než 160 exponáty. Představuje prací mechanismy, jak se vyvíjely v průběhu celého století. Valchy, pračky, necky, ždímačky a mandly. Natáčela tam Petra Štrimplová.
1: Jak vlastně vznikla myšlenka založit muzeum praček? Protože muzeum může být lecjaké, ale muzeum praček, pane
2: Hajdo? Tak muzeum praček, jako no, tenkrát se ještě žehlili a vyvařovali plenky, jako když byly holky malé. A tak manželka říkala, sežen si nějakou pračku, nebo mé monterky jako automatické, že? A tak jsem si sehnal jednu takovou dřevěnou, oni mysleli, že to je list na maliny nebo na víno. A potom stará babička říkala, to je pračka. No tak to začala jedna pračka, druhá pračka, jako měla babička v Mojelnici, tam zase sušila chleba pro králíky. Mm-hmm. No a to byla jedna válka, druhá válka. No a potom to začalo se nabalovat a stal se z toho koníček kuň.
1: No a o které době my tak mluvíme, když byly holky malé? Myslíme v tím vaše
2: to bylo
1: dcery.
2: Tak, no to už sbírám 35 roku, tak 88, no, 90.
1: Takže muzeum má základ přelom 80. 90. let?
2: Jinak ten vývoj je 1850 až 1950.
1: No myslíme a modely praček.
2: Ano.
1: Tak.
2: Malchy, to ani nepočítám, z které doby to je. No a tak to tam nějak vzniklo a dneska už to mám tak tu kolekci trošku uzavřenou, jinak by se nemohl vlézt už do té stodoly. Jako.
1: No ano, my musíme popsat posluchači, že stojíme v takové krásné staré kamenné stodole. Ta expozice je krásně uspořádaná, všechno má své místo, ale nafukovací opravdu není.
2: Není nafukovací, ale já jsem to chtěl kdysi ten interiér trošku změnit, ale hodně lidí mě odradilo to, že tak to patří do té stodoly. Jako. Svitavy mají městské muzeum, ale oni už to mají takové moderní, že?
1: Ano,
2: takové.
1: Ano, ano.
2: Ty prostory, ale tady ta stodola je unešená, jakože lidi, jako když tady přijdou, tak většinou ani se mi s tadyma nechce odcházet, jak začnou přemýšlet. Ono jako je to takové duchovno, no. To je ta doba, no, že jsem to tak trošku zachytil. Jako.
1: No a my jsme říkali teda rozpětí historické od toho roku.
2: 1850 až 1950.
1: 1850 až 1950, takže jako by jedno století jste pokryl. No a řekněme, kolik těch kousků tady je a jaké vlastně typově jsou ty pračky?
2: Žádná pračka nemá motor, jako to jsou všechno mechanické pračky a ždímačky. A typově, to je všechno na způsob valchy, jako dalo by se říct.
1: Takže buď je to na, jakoby,
2: na kliku,
1: ruční pohon, nějaký ten bubnový mechanismus, anebo vyloženě valcha a makám a posilovna.
2: Ty pračky jsou vlastně na principu valchy, jako, akorát, že to mají jinak pohyb.
1: Tak, no a početně teda kolik kusů se vám podařilo dát?
2: Tak praček je asi 30 a mandlu asi 15 nebo něco, ale valch je 180.
1: Valch 180, já jsem si říkal, že řeknete nepočítaně, ale máte to sečteno.
2: Vždycky se spletu jako jednu o dvě, jako. Ale byl tady jeden a říkal, no to je asi největší sbírka valch na světě, protože o tom nejsou takové informace jako moc, ale ty valchy to jsou takové obrazy. Tak různé materiály, skleněné, z břidlice, porcelánové, plechové.
1: No máte to odzkoušeno, na čem se třeba nejlépe pralo? Protože vy jste říkal třeba z břidlice, mělo to nějaký ten efekt, ten konkrétní materiál?
2: No záleželo na rukách, jako no. Ale jinak ten materiál, ten princip je jako to drhnutí, jako ano, dalo by se říct.
0: Říká Libor Hajda, sběratel a zakladatel muzea praček. Do Vraclávku se vrátíme zase po písničce od skupiny ABBA. No a vy uslyšíte, jak pěkně některé exponáty skřípou a vržou.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a s redaktorkou Petrou Štrimplovou jsme dnes na návštěvě Muzea Praček ve Vraclávku na Bruntálsku, které návštěvníky seznamuje s historií řemesla a prezentuje spoustu dobových artefaktů a zařízení k praní. Velkým návštěvnickým zážitkem je i jedinečný komentář majitele muzea a sběratele Libora Hajdy. Ten přiznal, že si někdy pustí fantazii na špacír.
1: Jedna válka je z Titaniku, tam nad tím oknem, s tím jsem si dělal vždycky z lidí srandu, protože oni říkají z Titaniku, prosím tě, poslal mi u kamoš z Hamburku. A
2: tam ta nad tím oknem v rámečku.
1: Jo, půl hodiny se mi tahal za nudli. A než tam dostal otázku, jako, jak oni k ní přišli, říkám, vyplavala v Austrálii i s pradlenou. Člověk to musí vrát trošku i s humorem, ale
2: máte
1: všechno má
2: to,
1: svůj příběh.
2: Ano, máte to z příběhy. Kromě válh, tak pojďme naservírovat posluchačům nějakou takovou vábničku.
1: No, máme vábničku. Míle z roku 1901. Mm-hmm. Ona má krásný zvuk.
2: Já sám, rozhlasový redaktor. Doufám, že jsme neutrhli uši posluchačů.
1: Ne, jinak ty zvony jsou zajímavé. Jako. Mm-hmm. Myslím si, kolikrát peru ponožky jako v tom.
2: Opravdu tvar zvonu na násadě jako od smetáku.
1: No, na způsob vyvěvy, že se to cucne, vycucne, cucne, vycucne.
2: Takže zase prostě ruční posilovna. Jo.
1: Na sucho to jde dobře, ale když tam je voda s ponožkama, tak to nejde vycucnout, jako já to peru vždycky 14 dní, když jdu kolem.
2: No, a nabízí se otázka, jestli rád perete, když máte muzeum praček.
1: Zátrest.
2: Zátrest.
1: Zátrest. Ne, jako to je krásné počínání, pěkná básnička o tom je.
2: No a co to s váma dělá, když víte, že by se k vám do expozice mohl dostat další kousek, ale vy víte, že už na něho třeba není
1: ale
2: místo.
1: Ale ne, to je koníček.
2: Zase, vy si
1: to je
2: uděláte
1: koníček.
2: Místo.
1: To je zase koníček, jako, no, to já vždycky si udělám kafe a už hledám místečko, kde by se to tam dalo. Jako.
2: Takže přibývají.
1: Přibývají války, kousky. Hlavně války. Jako. Můžeme vyzkoušet různé materiály. A plechovky.
2: Tak to my přejíždíme takovým kolíčkem dřevěným po tom žbrleníčku té valchy, po těch
1: vroubkách. Boty na to hrajou, boty na to hrajou na valchu.
2: Je pravda, že to funguje i jako hudební nástroj. No a pojďme ještě předvést nějakou mechanickou pračku.
1: Jako, no, to je.
2: Takže to je, představit si to jako takovou prostě...
1: Kolíbka, jako
2: kolíbku.
1: Kolíbka.
2: Na nožičkách.
1: A ve spodku je valcha, že? A když se to zatočí, tak to pravilo se mezi tím drhne. Stačí 10krát, jako je vyprané.
2: Takže vlastně i to těleso, které po té valše takhle chodí, tak má vlastně jakoby takové to valchové uspořádání toho
1: princip,
2: povrchu.
1: Ten princip valchový, no. Ale jo, nesmělo tom prádlo mít knoflíky, no.
2: No, protože...
1: Tak byly šňůrky.
2: Protože knoflíky by se urvaly.
1: Ty by se polámaly.
2: Ty by se polámaly.
1: Toto jsou spíš ty prsty a Francouzi zase dělali cicinky.
2: Francouzi jako... dělali cicinky. No. Tak, Libor Hajda otvírá jiný typ a to jsou...
1: jsou tam takové špunty, jako špunty.
2: Jsou tam takové špunty, aby si to posluchač představil a dělá to, zkusíme to dát do nějakého chodu.
1: Že to je šup sem, šup tam.
2: Ano, kdyby takže doprava, doleva a ono se to pootočí, tak. Vlastně to kolo a zase s tím prádlem to mele o tu valchu a pere se to.
1: Jo, nesmí to být pohyb dokola, jinak by to udělal kuličku a už by to z toho byl pomeranč.
2: No přijďte prozkoumat do Vraclávku Muzeum Praček. Libor Hajda nám představil svou expozici z Vraclávku. Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala se mi, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. Soud poslal dnes do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Zástupci Šumperku dnes slavnostně otevřeli dětské dopravní hřiště. Zítra bude v regionu Severní Moravy a Slezska slunečno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému dávek i takzvané dočasné ochrany. Ta má zaniknout v případě, že se uprchlík vrátí na Ukrajinu na více než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
1: Novelu v pondělí projedná vláda. Soud v Ústí nad Orlicí dnes odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až 10 let ve vězení. Uvedl to soudce Jiří Procházka. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola byla ve čtvrtek i v pátek uzavřená a odloženy byly i maturity. Masarykovo náměstí v Karviné zdobí nové květinové mísy v dřevěném designu. U zámku Frištát je rozkvetlých nádob téměř 30. Květiny mají zpříjemnit historické centrum, uvedla mluvčí Karviné Monika Danková.
3: Teď na jaře jsme nádoby osázeli tradičními begoniemi stálokvětými, známými jako voskovky, které jsou s výzdobou náměstí spojené už řadu let. A do budoucna uvažujeme o tom, že část mís doplníme ještě trvalkovou výsadbou.
1: Nové dětské dopravní hřiště dnes odpoledne slavnostně zahájilo provoz u základní školy Sluneční v šumperské místní části Temenice. Areál je určený k dopravní výchově školáků. O víkendech a v odpoledních hodinách bude přístupný veřejnosti. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Program odstartuje slavnostním otevřením a přestřižením pásky. Následovat bude BMX show, atrakce pro děti, dopravně bezpečnostní stanoviště, simulátory, tvořivé dílny, soutěže, ukázky techniky, občerstvení i doprovodný program Temenické pouti.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, teploty 12 až 9 stupňů, zítra přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně oblačno a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 22 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici D48 u Vojkovic ve směru na Český Těšín je omezený provoz. Do 18 hodin tam probíhá sanace trhlin. Dejte na to pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
6: Dobrý den, to je pan Marván.
7: Co?
6: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
7: Ale no jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
6: Prosím tě, co ještě děláš doma?
7: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
6: Co asi? Moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
7: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš?
6: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
7: Co?
6: Ale mě je to fuk.
7: Jo? Tak to je to fuk?
6: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
7: Tak.
6: Ale ne, že já tebe budu schánět.
7: Ajme, to je mi.
6: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
7: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
6: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
7: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokeceli. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky? A hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
5: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
6: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
5: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
6: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak jste se zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
5: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
6: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a nyní...
5: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprýc.
6: No ne.
5: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
6: Já se snažím látku zpestřit.
5: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
6: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já vím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska z DTR. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
5: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
6: Kolego, říkej si to sám. Říkej, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
5: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám šprým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, podívej mi motýku, budeme šroubovat, motýku dlátku.
6: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
5: Vevnitř je místo.
6: Místnost, a co je asi na té místnosti?
5: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
6: Jak tam asi vlezou?
5: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
6: Jenže tam se dostal samočině, ta šňůra ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
5: Ozdobí,
6: to se urve.
5: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
6: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
5: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka, ten by mohl,
8: no,
7: že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako někoho bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když.
8: Gota. Pánové, na
7: Gota, není, počkej.
8: Ne,
7: máme tady, ale máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
8: Ale ne, to
7: počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tutově doma.
7: Ještě?
8: No, není.
7: Vem si ho. Ne, teď.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
8: Počkej.
7: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn.
7: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle. Dobrý večer.
9: No.
7: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš. No.
7: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutně... Haló? Co se stalo?
9: Jsou topy.
10: To nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. Jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedů, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme, hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze. A on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Slyšel, méně vejte se,
8: ale já... sporách, páne. A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
9: Hesla,
8: tak
9: prosím
8: mu říkám,
9: vás, nezlobte se.
8: Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, ne? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle háčli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
9: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
8: Jste nějakej cvok, vy.
9: Ale ne, já...
8: Co?
9: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne, Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vlastně... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló? Haló?
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jediný jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já povám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, povám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, povám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Hrko, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počítat.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Krutová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschranou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Moment. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to mají nějaký hovadu. Ne, jo, sakra, jo, no, prosím vás, to se potom domluvím, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Januš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopa přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, to si pak dáte k tomu obličeji svým.
3: Vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Hrgově, špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo.
5: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
5: No dobře,
2: ping.
5: No tak já to mačkám, ping.
2: To je tak těžké.
5: No, už se vám zvoní, no.
2: No zaplať, pán.
5: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
5: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
5: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
5: Co? Promptně. Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každej vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
5: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáne ani nemrknete.
5: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
5: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. Co? Helejte, já volám, ale ne večer.

0: večer, večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
1: Mladé, zdravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
2: Přijď, nečekaj.
0: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
3: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
4: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
5: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
6: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
5: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
6: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
5: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
6: Jo, je tady, mé je mi okna.
5: No, a jak to?
6: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
5: Aha, tak Karel Šík, mé je okna. Co děláte vy?
6: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
5: No. To je asi rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
6: No,
5: tak dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
6: Děkuji.
5: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
7: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
5: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
7: Ale špatně, tady má velký okna a špinavý.
5: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
7: Ano.
5: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
7: Ano.
5: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
7: Ano, já bych rád.
5: Jo, no to...
7: Sám potom.
5: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
7: Já
5: nevím, schválí. Hovraťte mi ho.
6: Ano,
5: já vás slyším. I když matně.
6: Je to
5: nutný, velice nutný je to.
6: On se vymluvá se mě, že na to špatně vidí. Já trošku poboženu, tak to dodělám a my přijdeme, no.
5: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
6: Tak jo, tak nashledanou.
5: Děkuji, nashledanou.
3: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
8: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet, haló, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říká, mami, prosím tě, ty musíš telefonovat tak, že když někdo zazvoní, tak ty to zvedneš a řekneš, Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Haló, co chcete? Jednou přijela ke klidně, když jsem ještě udělala prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla, povídá, no je asi 3:15. Říkala, jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala, co jsi mi řekla, vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říká, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.
3: No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání. Bruntál chystá odbahnění Kobylího rybníka nedaleko centra města. Fotbalová reprezentace Konga musí do 3týdenní izolace, aby mohla na šampionát do Spojených států. V neděli bude v regionu slunečno s teplotami do 28 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít zhruba 40 tisíc vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. Uvedl to končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem 28 tisíc vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
2: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Bruntálská radnice schání stavební povolení na odbahnění Kobylího rybníka. Poslední odbahnění město dělalo v polovině 80. let minulého století. O rekonstrukci vodní plochy radnice mluví už zhruba 10 let. Město chtělo v minulosti kompletně vytěžit sediment a upravit dno. Na to ale Bruntálu scházely peníze.
3: Pro odtěžení sedimentu chce teď město použít sací bagr. Podle radnice tak půjde rybník odbahnit bez velkých zásahů a práce vyjdou na zhruba 2 miliony korun. Nedávno město na rybník přidalo plovoucí odpočinkové molo. Podle radnice slouží vodní plocha hlavně k rekreaci. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora ode dneška hostí výstavu masožravých rostlin s názvem Živé pasti. Expozice zahrnuje více než 1000 rostlin, včetně 35 let starých více než metr vysokých sbírkových exemplářů. Letošní ročník expozice autorka a pěstitelka Markéta Obrechtová-Dlouhá zaměřila na mexické masožravky.
4: Jsou takový úžasný masožravky, které mají nádherný květy, jsou hlavně výrazný právě s svýma pastrobarevnýma květama, ale taky schopností lapat veškerý takový ten drobný hmyz domácnosti, takže jsou návštěvnicky velmi užitečný. Lidi si je pořizují na různé odstomilky v kuchyni nebo různé komárky, takže na ty jsou skvělý.
0: Výstavu Živé pasti si lidé můžou v olomouckých sbírkových sklenících prohlédnout do 7. června. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo musí kvůli epidemii eboli ve své zemi do 3týdenní izolace, aby mohli odcestovat na mistrovství světa do Spojených států amerických. Sportovní stanice ESPN to řekl šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědný za průběh šampionátu. Reprezentace Konga se připravuje v Belgii. Přípravný program v rodné zemi kvůli ebole zrušila. Epidemie krvácivé horečky v Kongu vypukla v květnu v souvislosti s aktuálním ohniskem na nákazy už zemřelo 177 lidí.
1: Počasí.
0: Na severní Moravě a ve Slezsku bude v noci jasno, teploty kolem 9 stupňů, zítra přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 28 stupňů, na horách kolem 22 a vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Až do 23 hodin bude uzavřená ulice Trojhalí v Ostravě, koná se tam kulturní akce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 17. hodině začíná pravidelná hudební pošta, tedy víkendová hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Připravené jsou vaše přání, které jste do redakce poslali. Dojde i na vaše telefonáty, určitě bude čas na to zatelefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybrat písničku. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: První přání už je připraveno a dorazilo ze Svazu tělesně postižených v České republice z místní organizace Freeland nad Ostravicí. Vše nejlepší přejeme panu Antonínu Tomančákovi, také paní Martě Křonkové, dále paní Aně Halatové a paní Jarmile Ručkové. Vše nejlepší, spokojenost, zdraví a dobré lidi kolem a stále plno optimismu přeje předsednictvo organizace Svazu tělesně postižených z místní organizace Freeland nad Ostravicí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Připravený je další vzkaz i s písničkou, protože 22. května oslavila babička Irena Žáková své 82. narozeniny, no a dnes 23. května slaví krásných 80 let dědeček Vladimír Žák z Koblova. Milá babičko a milý dědečku, posíláme vám krásné narozeninové přání prostřednictvím rádia. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a pohody. Ať vás i nadále provází láska, kterou spolu sdílíte, a ať si užíváte ještě mnoho společných let plných smíchu, porozumění a hezkých chvil v kruhu rodiny. Děkujeme vám za všechno, co pro nás děláte, za vaši péči, moudrost a laskavost. Jsme moc rádi, že vás máme. S láskou přejí Verča s rodinou a dále se připojují dcery Jarka a Zuzka s rodinami, syn Vašek s rodinou, vnoučata Marian, Roman, Monika, Martin, Hanka a Péťa a pravnoučata Emička, Tomásek, Sofinka, Davídek, Natálka a Tomášek. Rádi posíláme písničku, kterou jste si vybrali od Olgy Loudové.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Přidáváme další písemné přání, které do redakce dorazilo e-mailem. 23. května, tedy dnes, slaví narozeniny naše maminka Zdenka Birtusová. Maminko naše, přejeme ti vše nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenosti a božího požehnání. Z celého srdce ti vše nejlepší přeje Lenka s rodinou, Jolana a Jana s rodinou. A zahrajte prosím písničku Bílá orchidej. Rádi přání plníme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další vzkaz v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už je připravený a je to písnička pro paní Kateřinu Lichovou k jejím narozeninám. Je čas slavit. Přeji k narozeninám vše nejlepší. Ať prožiješ každý den svého života tak, jako by to byly tvé narozeniny a ať tě život během roku obdaruje tolika dary, kolik jich dostaneš v den svých narozenin. Vše nejlepší přeje Anička z Kunic, Praha východ. A posílá písničku od Marcela Zmoška.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další přání je k 65. narozeninám pro paní Janu Hinkovou z Vrbice. Milá Jano, k vašim krásným 65. narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti z každého dne, ať vás stále obklopují milí lidé, rodinná pohoda a úsměv, který rozdáváte všem kolem sebe. K poslechu vybírají a s láskou gratulují kolegyně a kolegové z práce a připojuje se manžel Karel, dcera Martina z rodinou, syn Pavel, vnoučata Anička a Jakub a také sestra s rodinou a přátelé. A my posíláme písničku na vaše přání od Michaela Jacksona.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další vzkaz je opět připravený v Hudební poště, a to pro pana Vladimíra Janka z Opavy k svátku. Milý Vladimíre, k tvému dnešnímu svátku přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu, životní optimismus a mnoho krásných chvil strávených s rodinou a přáteli. Ať tě každý nový den těší něčím hezkým, úsměv tě neopouští a dobrá nálada provází na každém kroku. Posíláme oblíbenou písničku a srdečně pozdravujeme a vše nejlepší přejeme. Manželka Marie, synové Petra, Lukáš s rodinami, vnoučata Eliška, Matěj a Tomáš, sestra Alena s manželem a také kamarádi. No a my rádi posíláme písničku od Věry Špinarové.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava. Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Hudební poštu a máte možnost telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybírat písničky. A kdo se právě teď dovolal, dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, tady Milan z Jesenicka.
2: Tak Milane, komu budeme posílat písničku a budeme blahopřát?
3: Budu přát manželce. Zítra bude mít narozeniny, jo. Tak hodně štěstí, zdraví, jí přeju. A chtěl by nechat zahrát něco svězku od Karla Gotta, panu.
2: Tak ano, a ono se to jmenuje vzpomínková směs písní, tentokrát hudebního skladatele Karla Svobody, a zpívá ji, nebo všechny písničky zpívá Karel Gott. Tak tuto vzpomínkovou směs písniček od Karla Gotta rádi posíláme a přejeme manželce vše nejlepší, spokojenost, zdraví a stále hodného manžela.
3: Ano, děkuji moc pěkně a naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naschledanou.
3: Hezky den,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A můžete telefonovat do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava, a to na číslo 596 11 22 66. A kdo se právě teď dovolal přímo do vysílání? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den, pane Pavle, to jsou já, Jarmila Střince.
1: Jarmilko, my už jsme přímo.
2: Konečně, já se nedovolala celý týden. Já bych dnesky prosila Cizinec na pobřeží, ale mám toho hodně.
1: To je v pořádku, my už jsme přímo ve vysílání.
2: Snad to vyjde.
1: Tak už můžete blahopřát nebo pozdravovat. Tak můžete.
2: Děkuji moc.
1: Povídejte.
2: Aha, tady je Jarmila Střince. Dobrý podvečer. Zdravím vás všechny v rozhlase a také celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám všem především pro dobrou náladu a pěkný podvečer. Ještě je sluníčko vysoko. Především paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem s Petrem z Fritku, paní Jance z Lučina, paní Aničce z Vendrině. Do Třince písničku posílám paní Dance Havrilové, paní Ružence, dále paní Haničce z Rychvaldu, paní Aničce Saranové z Českého Těšina, paní Lidě z Havířova, paní Elišce z Argoškem z Fulneku, paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karviné, paní Jarmilce z Havířova i Ostravy, panu Karlovi z Karviné. A ještě jménem Emilky z Nitku bych pozdravila a poděkovala také za přání paní Věrušce s panem Petrem, paní Elišce s Argoškem, paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy a panu Zdeňku.

0: Pavlovi z Karviné. Moc krát vám, pane Pavle, děkuji a budu se zase těšit příště. Mějte se krásně.
1: Také děkujeme za zavolání a rádi posíláme písničku, kterou jste vybrala. Chcete ji od Evy a Vaška, anebo v originále, záleží na vás?
0: To nevadí, to je jedno, co dáte, to bude, aby to bylo. Děkuji.
1: Samozřejmě,
0: moc.
1: Už je připravená, mějte se krásně a zase někdy se budeme těšit. Naslyšenou.
0: Pěkný podvečer.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno přání zřejmě stihneme vyřídit. Kdo pak se právě teď dovolal? Tady je Český rozhlas Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer. Tady je Maruška z Koryčanských Patek.
1: Maruško, kterou písničku vybereme?
2: Pro koho se strojí?
1: Už to máme připraveno a můžeme říct, komu písničku pošleme.
2: Už můžu mluvit?
1: Můžete, už jsme přímo ve vysílání. Povídejte.
2: Já bych chtěla popřát všem Vladimírům k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Elišce s Pejskem Argoškem, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Věrce z Místku, Hamce z Místku a všem, komu žádné nezahraje.
1: Velmi děkujeme za vaše milá slova a pro koho se strojíš od Moravěnky už je připraveno.
2: Ano, já vám děkuji moc.
1: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Opavě má vyrůst nový parkovací dům. Z Beskydského dolu Frenštát bude centrum výzkumu a inovací. Fotbalisté Baníku Ostrava zabojují o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti Táborsku. Dnes porazili Duklu. Ta si dala 3 vlastní góly. Zítra bude slunečno, teploty těsně pod tropickou třicítkou. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Opavskému magistrátu se nepřihlásila žádná firma, která by byla ochotná investovat do stavby parkovacího domu v městské části Kilešovice. Radnice před časem zájemce vyzvala, aby dali nezávazné nabídky, řekl to mluvčí města Roman Konečný. Podle něj se ale ozvalo několik firem s jiným návrhem dalšího postupu. Radnice by chtěla vybudovat parkovací dům v lokalitě křižovatky ulic Ruská a Hlavní. Parkovací dům by měl nabídnout zázemí pro elektromobilitu, chytré parkovací systémy a možnost doplnění o komerční plochy. Obec Trojanovice má připravenou první etapu přeměny bývalého černouhelného dolu Frenštát. Po demolici budov a zasypání jam se z areálu stane centrum vzdělávání a inovací. Projekt má název CERK a stavět by se mohlo už v příštím roce.
4: Škola, univerzitní centrum, zázemí pro novátorské firmy. To by mělo vystřídat horníky, kteří na dole Frenštát ale nikdy uhlí těžit nezačali. Zůstane jenom symbol dvou věží, potvrdil nezávislý trojanovický starosta Jiří Novotný.
5: Věže, které pro mnohé symbolizovaly tu minulost, kterou nechtěli, tu těžbu uhlí, že se nám podařilo odkomunikovat to, že je necháme a že je přetvoříme právě pro tu budoucnost.
4: Prvním krokem bude vybudování kompletních inženýrských sítí. Obec už požádala o 750 milionovou dotaci a má připravená i stavební povolení. Areál dolu je už také otevřený pro veřejnost. Z Beskyd Martin Knittl, Český rozhlas.
3: Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median, ve kterém v polovině května odpovídala více než 1000 lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně, 83%. Říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
6: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
3: Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty ale podle meteorologů můžou dnes ještě více stoupat. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dříve 3. května a předloni dokonce na začátku dubna. Sport. Fotbalisté Dukly po 3 vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném 5. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu sestoupili. Baník teď zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Počasí. V našem regionu bude v noci jasno, teploty 12 až 9 stupňů, zítra přes den neděli jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty zítra 24 až 28 stupňů, na horách kolem 22. A vítr bude slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Opavě jsou uzavřené části ulic Fignerova a Holasická. Až do 8. června musí řidiči na objízdnou trasu přes Ratiborskou ulici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 18. hodině přejeme krásný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava a už je připravený kolega Artur Kubica a jeho pořad Chtěl bych mít kapelu. V něm samozřejmě 12 soutěžních písniček, pro které můžete hlasovat. Jako obvykle 9 písniček s větším počtem hlasů postoupí do dalšího kola. Tak ještě jednou hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

Krásný podvečer, vážení nadšenci hudby hrané, zpívané ústy dechem a především srdíčkem. Začíná pravidelné velké mezinárodní hudební klání o 12 vynikajících dechovek. Začíná originální soutěžní pořad Chtěl bych mít kapelu Českého rozhlasu Ostrava. A příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica. Minulou sobotu jsme u nás v Českém rozhlase Ostrava měli den otevřených dveří a věřte nebo ne, přišla spousta našich posluchačů a mě nejvíc těšilo, že se objevili milovníci dechovky. A nikdo si nestěžoval, nikdo nenadával, všichni se smáli a měli z toho dne otevřených dveří radost. Dokonce jsem dostal několik dárečků v podobě třeba čokoládových pejsků nebo čokolády. Já jsem se to snažil odmítat, protože jak vidím čokoládu, tak se mi zbíhají sliny, jenže jsem pěkně vypasený, pěkně tlustoučký a tak jsem si dal předsevzetí, že v letošním roce čokoládu nechci a že zhubnu. No a pak přišla jedna naše paní posluchačka s manželem a přinesli mi cuketovou dobrotu na topínky a pak ještě jedna naše posluchačka a ta měla vlastní jahodový piškotový koláč. Tak to jsem samozřejmě neodolal a pěkně jsem si na něm smlsnul a nikomu u nás v rádiu jsem nedal ani kousíček. Ale není to o tom, že bych byl skrblík nebo nějaký sobec. Je to o tom, že to bylo tak dobré. Vážení porodci, vážené porodkyně, vážená porodčátka, zesilte si rádio na plné pecky, právě začíná mezinárodní dechová hitparáda Českého rozhlasu Ostrava nazvaná Chtěl bych mít kapelu. Samozřejmě na začátek máme dnešní novinky. Jako první to bude věrovanka s nádhernou lidovou písničkou Hastrmanské. Je to v nářečí, tak pokud máte po ruce překládač internetový, tak si ho zapněte, abyste všemu porozuměli, protože je to zhané. No a kdo je zhané, tak ten je v pohodě. Pro věrovanku to aranžoval náš bývalý rozhlasový kolega Vladimír Studnička a zpívají to Olga Ludvová a Josef Čechák mladší a také celý sbor věrovanky mají startovní číslo 12.

Další dnešní novinkou, kterou představíme, je Láska čarovná v podání malé dechovečky Gloria. Mimochodem, když jsem se díval na jejich české internetové stránky, tak jsem zjistil, že hrají například 13. června v Schönburgu v Německu, což nás samozřejmě ani tak moc nezajímá, ale pravdou je, že pokud někde trajdají, tak doma moc nehrají. Ale 19. července, to bude o prázdninách, budou u nás ve Zdonkách u Kroměříže, a tam je festival dechovek. Dáme si jako dnešní soutěžní skladbu jejich Lásku čarovnou Lojzy Barotka a Miroslavy Gurské. Kapelníkem Glorie je trumpetista Zdeněk Gurský. No a Gloria a Láska čarovná má startovní číslo 11.

A teď třetí novinka se startovním číslem 10. A tou je Slezská kapela. Je to parta muzikantů, převážně z Opavska, a hrají a zpívají, jak se říká, od srdce. V nářečí prostě dělají pro ten svůj region něco navíc a mají ty své písničky v krvi. My si v jejich podání dáme trošku starší písničku. Tu před léty naspíval Josef Skopalík. Telefonoval jsem si s ním tento týden, daří se mu dobře, akorát říkal, že s přibývajícím věkem ztrácí hlasivky a že ho to mrzí, protože to byla jeho jediná velká radost zaspívat si. No a s ním tu písničku zpívá také Oldřich Bura, ten už mezi námi není, ale zůstalo po něm krásné dílo, takže lidová písnička Ještě jsem malučky v podání Slezské kapely má soutěžní číslo 10.

A teď to hlavní, koho posíláme do Zlaté hitparády a koho mezi dobré smolaře. Do Zlaté hitparády nejde nikdo, ale mezi dobré smolaře tu máme hned tři adepty. Tak nejméně bodu dostala Lipkovanka s písní Šumavo, Šumavo, rovných 900. No a pak jde mezi smolaře Smutná novina, tu hrají Legrůti, byli u nás pětkrát, ale po šesté už jim to nevyšlo. A nakonec mezi smolaře jde i minulá novinka, Pardubická muzika s písní Byl tichý večer. Ti od vás dostali 990 bodů, ale ono to na deváté místo stejně nestačilo. Dobří smolaři budou u nás ve vysílání 20. června, no a Zlatou hitparádu vysíláme potom o týden později, tedy v sobotu 27. června. Pojďme k soutěžícím, tedy ke kapelám, které běsnění vás, porodců, jako vždy přežili. Na devátém místě je Bučkovanka a jejich polka Padá rosička. Bučkovanka je z Bučkovce v obci Moravské Lieskové poblíž Nového města nad Váhem a kapelníkem je Josef Dědík. Jsou tu dnes po třetí a na to deváté místo získali 1030 bodů. Pokud je chcete vidět, tak hrají hlavně na Slovensku, ale 26. července zavítají i k nám do Dřevohostic na Festival dechových hudeb. Je to kousek od Přerova. Polku Padá rosička zpívají Věra Švikruhová, Marta Pekarovičová, Josef Podhradský a Josef Vido. A Bučkovanka pokračuje v naší soutěži se startovním číslem 9.

Dechová hudba Hradčovjanka byla minulé pátá a dnes je dokonce osmá. Spadli trochu dolů, získali od vás jenom 1091 bodů a víme o nich, že pochází z malebného moravského Slovácka, kde je hojnost, jak já říkám, všeho. Hlavně krásných moravských písníček. Hradčovjanka, tak to je 13 statných muzikantů, 4 zpěváci a kapelníkem je první křídlovák Jarek Buráň a nám se teď Hradčovjanka opět představí s Valčíkem, kdo má rád muziku. A mají dnes startovní číslo 8.

A tady to je docela překvapení. Minulá novinka La Caranka, tedy pokračování série jejich nových písniček z CDčka Na kraji kobylí, vydaného k 50. této zajímavé dechovky, tak ta písnička boduje. Polku Dojdi na chvilku autorů Pavla Svobody a Pavla Karlíka zpívají Markéta Lančhocká, Eliška Rusňáková, Joška Ovečka a Ondřej Ambros. A La Caranka má dnes soutěžní číslo 7 a na to jí přišlo 1180 bodů.

pokračujeme šestým místem a to si získala také minulá novinka Jihočeská keramička. Před pár lety jsem se s nimi setkal na jedné akci v Palkovicích a byli to muzikanti velice dobří. Lidovou písničku Zdálo se mě má panenko upravil Ada Školka. Klidně si to můžete s keramičkou zaspívat, protože to určitě znáte. A společnost vám navíc budou dělat zpěváci Helena Pokutová-Hýnová, Anička Hýnová, Iveta Hantáková, Aleš Školář a Filip Hojsák. Jihočeská keramička pokračuje v naší mezinárodní soutěži Chtěl bych mít kapelu s číslem 6 a z 12 z 13 body.

A teď tady mám Bojany, tedy další soutěžící. Minule byli sedmí a dnes jsou pátí. Přišlo jim 1297 bodů a to, jestli dobře pamatuju, tak v některých týdnech je na první místo. No ale dnes to nestačí. Dnes jsou jenom pátí. Bojané hrají od roku 1958 a kapelníkem je Stanislav Esterka a my si od nich dáme polku Jedu šohaje právě Stanislava Esterky a v úpravě Jirky Tesaříka, ostravského muzikanta, a zpívají to Renata Jedličková, Dagmar Osičková a Jan Sedláček. Se startovním číslem 5 k vám právě přijíždějí šohaje Bojané.

Na čtvrté pozici, tedy na pozici bramborové, je Bystřičanka s Polkou na Bystřickém zámku. Získali od vás 1302 bodů. Dechová hudba Bystřičanka je taková tradiční valašská kapela až z Valašské Bystřice a byly založeni v roce 1935. Současnou kapelnicí je Martina Hřebíčková, to je klarinetistka. Dechovka hraje klasické lidovky, má vlastní tvorbu a je součástí kultury v regionu a často vystupuje na akcích v okolí Rožnova pod Radoštěm. My si od Bystřičanky teď dáme lidovou polečku Na Bystřickém zámku a dnes mají soutěžní číslo 4.

teď prosím zvukový mistře Aleši Hubře, pusť nám slavnostní fanfáru. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě Chtěl bych mít kapelu ze soboty 23. května roku 2026. Na třetím místě je písnička od Záhořanů z prostřední Bečvy, polka Beskyde, Beskyde. Přišlo jim 1330 bodů. Jsou tady dnes po páté. Mimochodem, telefonoval mi zpěvák a bývalý kapelník Záhořanů, Bohuš Růčka, že mu mám dojít moderovat setkání dechovek, to bude v prostřední Bečvě v neděli 26. července. Tak jsem mu řekl, že dojdu, ale aby počítal s takovou tradicí, kterou tam máme, a to s tím, že když já dojdu, tak obvykle prší. To je, jak jsem říkal, v té prostřední Bečvě, v těch Kněhyních, taková nepsaná tradice. A určitě vás zajímá, co mi na to Bohuš Růčka ze Záhořanů řekl. Tak ten se nechal slyšet, že když bude pršet, tak si to se mnou pěkně ručně vyzídí. Pokud se bojíte suchého léta, máte strach, že bude dusno, sucho, že nezaprší, tak 26. července bude v prostřední Bečvě na setkání dechovek určitě pršet. Všude jinde bude pěkně, jenom tam, ve chvíli, kdy přijedu, tak se počasí každoročně zvrtne. Písničku Beskyde, Beskyde tady dnes máme po páté a pro vás to zpívají Sárinka Holčáková a Daniel Polášek. A Záhořané mají dnes číslo 3.

Druhá, stříbrná, skvělá, tak to je Javořinka z Lichnova. Jsou tu dnes po šesté, takže pro ně už nemusíte hlasovat. Vyberu příští týden dalších nějakou pěknou písničku. No a teď jim přišlo 1490 bodů, což je velice, velice hodně. Jenom zopakuju to, že Javořinka v minulém roce oslavila 150. výročí a jejich kapelníkem je Jirka Jermář, velice dobrý trumpetista. No a my si od nich dáme lidovou polečku v úpravě Vladimíra Studnička, nazvanou V tým Lichnově na dole. A se soutěžním číslem 2 vám právě hraje Javořinka až z Lichnova.

A teď vítěz, majitel 1523 bodů. A teď se dívám zpětně, že v minulém kole dostali na první místo 1613 bodů a teď jenom 1523. Něco se děje. Máme tady dechový orchestr Májová, který už dnes dechovku nehraje, protože je to symfonický orchestr, ale ještě než povýšili, tak nahráli s těmi starými amatérskými muzikanty písničku Krásné dívky z Karviné. Jejich zpěváci Romana Svačinová, Lenka Lipková a také Evžen Drobek pokračují v naší soutěži s číslem 1. A pokud vás zajímá, co současný symfonický orchestr Májovák připravuje, tak bude to například koncert filmové a populární hudby na Masarykově náměstí v Karviné Frištátu 3. července v 9 hodin večer. Nehrají ale v hornických uniformách s tím federpušem na čepici, ale ve fraku. Nám to nevadí, my tu máme krásné dívky z Karviné a Májovák má opět soutěžní číslo 1.

0: všechny kapely, všechny dechovky znáte, víte, kdo přežil a kdo nepřežil, takže my si je teď zopakujeme, to abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejzajímavější dechovečku. Připravte si tušku a poznamenejte si pořadí. V přehledu dnešních soutěžících začínáme číslem 12 a to je novinka Až z Hané, tedy pro všechny hanácké rodáky. Máme tady lidovku od Věrovanky nazvanou Hastramanské.
1: Šejo, poté to robote, to vode a dom si slote.
0: S jedenáctkou do naší soutěže vstupuje Gloria s Láskou čarovnou.
2: Napsal mi zvojný kamarád, jestli mu hlídám já.
0: Lidová písnička Ještě jsem malučky v podání Slezské kapely má soutěžní číslo 10.
3: Ještě jsem malučky, už jsem voják. Ještě jsem malučky, už jsem voják.
0: Devítku má polka Padá rosička v podání Bučkovanky.
4: Padá rosička dolů z nebíčka.
0: Hračovánka s Valčíkem, kdo má rád muziku, má dnes číslo 8.
5: Poslechni, frajárko, jak překrásně křídlovky hrají.
0: Lácaranka a polka Dojdi na chvilenku soutěží s číslem 7.
6: Dojdi, můj milý, dojdi na chvilku, než ta moja mamulenka zamkne komůrku.
0: Keramička s lidovou písničkou Zdálo se mě má panenko má číslo 6.
7: Zdálo se mě.
0: Jedu šohaje v podání Bojanu má soutěžní číslo 5.
8: Jedu šohaje dětinu, maju koně v ráze.
0: S číslem 4 soutěží Bystřičanka a jejich polka Na bystřickém zámku.
9: Milej do kuchyně, milému do dvorku, milej do kuchyně, milému do dvorku.
0: Číslo 3 mají Záhořané a polka Beskyde, Beskyde. Jořinka z Lichnova s polkou V tým Lichnově na dole má číslo 2, ale už pro ně nemusíte hlasovat, takže popojedeme k číslu 1 a to je Májovák a Krásné dívky z Karviné.
10: Krásné dívky jsou z Karviné, jako růže nad jiné.
0: Přehled soutěžních skladeb znáte, těšíme se na vaše hlasy a ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je Chtěl bych mít kapelu, Český rozhlas Ostrava, Doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. No a celý pořad. Pokud si chcete něco připomenout, tak máte na webu ostrava.rozhlas.cz. No a my se znovu v tomto řádném drsném soutěžení bez slitování uslyšíme zase za týden, to bude v sobotu 30. května po 18. hodině. A pokud chcete hlasovat, chcete posílat své bodové hodnocení pro všechny dechovky, tak to bude až do středy 27. května přesně do pravého poledne. A pro toto vysílání mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu jsem si mimo hodnocení na závěr připravil Lehké prsty Adolfa Langra. Je to solo pro klarinet a s městským dechovým orchestrem. Ve Štramberku to hrají tři solisté, klarinetisté. My, dechaři, trumpetisté, jim říkáme desetiprsťáci. Radek Dressler, Pavel Kelnar a Petr Kelnar. A jedním z důvodů, proč to pouštím, je, že právě bývalý štramberský orchestr, tedy dnes Lažský orchestr se sídlem v Příboře, právě teď účinkuje na setkání dechových orchestrů v Rtyni, kde je akce nazvaná Koletova Rtyně. Pohodový podvečer s dechovkou plechovkou vám všem přeje ostravský syneček a dechnář Artur Kubica.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve Frýdku Místku se komplikuje stavba parkoviště na Půstkách. V Kopřivnici se lidé mohou zapojit do ochrany vzácných druhů divokých orchidejí. Zítra bude slunečno a velmi teplo, až 28 stupňů. Máme podrobnosti, vítejte u zpráv. Hezký večer. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch, informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí, to je víc než v některých přímořských státech. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Stavbu parkoviště v ulici Na Půstkách ve Frýdku Místku komplikuje zakopaný odpad. Na odpadky narazili už archeologové při loňském průzkumu. Po odtěžení další zeminy stavbaři narazili na stavební suť i staré pneumatiky, říká mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
2: Byl přizván geotechnik, který zhodnotil vytěžený materiál jako zcela nevhodný a nezhutnitelný, což by v budoucnu znamenalo propady v místě parkoviště i komunikace. Až k základu betonové stěny musí dojít k odtěžení materiálu.
0: Řidiči v Havířově musí ode dneška počítat s omezením kvůli výměně horkovodu. Nejsou průjezdné levé pruhy v obou směrech hlavní třídy. Dělníci pracují v zeleném pásu, který vede uprostřed silnice. Omezení skončí 30. srpna. V Kopřivnici učí obyvatele, jak pečovat o volně rostoucí orchideje v okolí města. Městský úřad zve zájemce na celoroční program zaměřený na péči o chráněné druhy rostlin. Odborníci z Muzea Novojičínska už účastníkům komentovaných procházek představili, které druhy orchidejí na svazích za městem rostou. Na konci června se podle organizátorky Ivany Holubové budou moct obyvatelé zapojit do kosení luk.
3: Tradiční kosení kosami, to je jeden z prostředků, jak se ta louka orchidejová dál opečovává. Každý si bude moci vyzkoušet tady toto, čímž se snažíme docílit toho, aby i oni vlastně se stali součástí těch, kteří budou tu přírodu chránit.
0: Do Česka dnes z Itálie odletěly poslední tři děti ze školní skupiny, kterou v noci na čtvrtek v hotelu poblíž italského Říma postihly vážnější zdravotní obtíže, kvůli kterým některé z dětí skončily v nemocnici. Informoval o tom mluvčí Českého ministerstva zahraničí Adam Čerge. V nemocnici u Říma bylo dohromady 15 českých dětí. Postihla je nevolnost, zvracení a vysoká horečka. Podle lékařů zdravotní obtíže způsobily byla zřejmě virová infekce. Sport. A ještě aktuální hokejový výsledek. Na mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku ve skupině B před chvílí porazil tým Česka Slovensko 3-2.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty kolem 9 stupňů, zítra přes den polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 28 stupňů Celsia, na horách kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/11 v Opavské ulici v Bruntálu je pouze kyvadlový provoz, jsou tam semafory, omezení v tomto místě bude do 3. července.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Na začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství, nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz. Je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů. Takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátské skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rylo. A mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě. A byla to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak, milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak, jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název Minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu Minutio Sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. To je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitevních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitevních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitevní knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitevní kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku. Paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži. Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
1: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době je velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují až po období mezi válkama první republiky.
0: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
1: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
0: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Pany, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
1: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu a je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: hezky ty obrazy. Má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Tak to Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festiválů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu, a třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dvaadvacátý ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na to skvělá divadla a skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No ona tak jen suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
2: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu

0: je dostaneme. A už po těch 10 letech to nebylo zkrátka únosné, takže jsme na chvíli festival přerušili, abychom nabrali jistý oddechový čas a za pár let se zase k němu vrátili s novou energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půlměsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si, myslím, vede velice zdárně.
1: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
0: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat, do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahle ta představa vykrystalizovala téhleté podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila a který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
1: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
0: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi, kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, sestry z východu.
1: Nejen letos, ale myslím si i loni, festival proházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
0: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce 4měsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou Město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté čtvrtsezóny.
1: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
0: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch čtyř různých etap, ten hlub

0: velký zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování. Tehle ten způsob postupné realizace nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
1: My a oni.
2: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích čtvrt století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
0: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaï, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexander, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím čtvrtým, ale ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
2: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu, zatím ne, kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
2: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky, svíčkovou, že je pro mě taky dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
2: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přived, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které se hraje normálně v České republice.
2: Jak často jste byl účastníkem tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, protože si vědět, co dělají ostatní, aby se obohacil taky.
2: Mne právě zajímalo, co se původní Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. To jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje. Naše chování, jo? Jak mluvíme, jo? A všechno. Jinak o Africe, ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. Tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
2: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel. Nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% bodu na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce pes, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 Zlaté Slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dva.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Mirai. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka. Nezvá.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Počasí. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
1: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
2: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
1: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
2: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
1: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
2: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
2: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
1: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
2: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
1: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
0: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměj celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak za záclonou půl metru od okna, běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat nebo ty větve rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat, zejména v předjaři a velice nakrátko. to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla odmetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odmetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: rybářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým lilím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Daddy. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno, s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
3: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř 100 aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
3: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. 2 hlasy byly neplatné a 2 byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
3: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. A v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
7: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
6: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
7: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
6: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
7: Aha, rozumím.
6: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
7: Oč se vlastně jedná?
6: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
7: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
6: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
7: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

prosím, abys dal. Tolik lidí pátek má i v úterý, nešťastný je v týdnu každý den.

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi,
2: který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to paha!

0: Potom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jako tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to byl dům, kde nějak prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: No.
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem
4: si. Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že
3: já to... měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano, ano, ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se potom ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil se,
4: jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli v Faraoně a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu Jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort, můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, me se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky slova vím, jak jsi to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Firákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to měl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl jsi? Střevní jsi měl?
0: Střevní, no. A na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu, na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam co, asi ten referen jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referen, ten, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí sto číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Aha. Byl vlastně open, by se dalo
3: říct. Zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Takhle chce jako...
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumě.
1: Ano, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvolal. Ano, raději nám...
4: Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Jak se to říkal? Hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Přes hity, ano, to je
6: jsem
5: to.
6: Nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám po chvilku hit, jo, takový jako...

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem, pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne. Mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to selaví, selaví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale tahle, ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. Oho,
0: mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
4: No. Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátkej. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si, my se zatím poohledneme, poražím.
4: Dobře, tak já jdu na cigáro, otče, no.
2: Já ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě, no. Jak tak.
2: Nebudu. No.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vymyslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
5: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Oh. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše, holky, rozeberte si je.
2: To mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Kareši, kluci ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Jo, hubený, tlustý, no. Vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá...

0: Pavuli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
1: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
0: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbušnost.
1: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
2: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomu to muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s all inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících dvou hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný, důležitý jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí, sice třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru, milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během...
2: děti měli ve škole učit
0: my jsme
2: a dělat.
0: Měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte, co to je?
2: Tamagoči nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávěji zbývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku každá škola a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli. Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, jestli můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No, ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí. Třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti je používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi. Jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný. Ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Peťa to přepojí. linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Peťa ho nepřečte, já ho přečtu. A nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou párty, Jendo. Prosím pěkně, jo. Co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký. A vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dej masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. On říkal, no já nic znaju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ustup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takový jako běžný věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, který strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně, absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady máme, takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle ty, jako třeba ty číslo těch lám, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější, než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křižu, jo, a tyko, no prostě, jo, číslo lampy a hned tam jede sanitka.
0: No, a netýká se to jenom lamp, to ještě doplním, pardon, že přerušu, v tom země musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
1: Jo, opravdu, jo.
0: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl, já už jsem několikrát, když jsem, no několikrát, dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítila, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: To jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle, kdyby se člověk jako dozvěděl, ve školce třeba už by to mohlo být nějaký, jo, takový formou hry nebo tak něco, jo, ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakt, který si můžeme jako najít, jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, jo, jako jo, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
0: A že Ema mele maso, to byste zanechal?
1: No to určitě. Je, to
0: tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc. Díky.

0: Pár přátel stačí mít, mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co se vrátil z nemocnice, a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanice a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že mi to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, ale co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body, říci. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko Zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Halo, halo, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a nepravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mně trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě, přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, povězte mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, vyryla?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo, já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku, co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale mně prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu. Návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: Když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně...
0: No, tykli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: Ale naposledy.
0: Ano.
1: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
0: Existují ne. Služby, které se dají zaplatit... To já jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám, Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
1: Ano.
0: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že?
1: No,
0: takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda. No. Tady jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte. Jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže. 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí. A že to taky něco stojí, třeba.
1: Je to tak, ano.
0: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
1: Tak to jsme určitě neměli.
0: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
1: Knížky.
0: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
1: Nedá.
0: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
1: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
0: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
1: To není.
0: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
1: S jakýmkoliv nábytkem.
0: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
1: Tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
0: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
1: Vy mě taky.
0: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
1: Taky dobrou noc, Honzo.
0: Co vás ve škole vůbec nenaučili? Co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil, k čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život, to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak může, stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha-Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být,
1: mají,
2: normálně,
1: ne. Ale nepoužívají to.
0: Peťo, pusť to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes fík, ten se nezapře. I ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan a už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci shodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že nepozdravím.
1: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na shranou, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde. Jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
1: Je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace,
1: no.
0: Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu a že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v uvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak hodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky, tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo. No takže
1: tak
0: zdravení. Děkuju vám.
1: Zdravím všechny posluchače. A hezký večer.
0: A vám taky. Pěknou noc.

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a řekl jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii, jako je chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo, na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil. Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvků, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma v obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěla říct, takové nedostatky teda. No. Tak napravíme to, dobrý večer ještě jednou.
2: Ano, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak dítě, rodiče jsou v práci, že?
2: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo no tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Víte přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti. Tam, ano, nemají čas.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění, za co je, vole.
2: Potom, jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je
2: Já si
0: fakt,
2: myslím,
0: ano.
2: Že spíš než ve škole. vidím já ano. Z svýho vyššího věku.
0: Jo. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď dokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vytat.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, no to bylo za pět. Za 4 minus otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: No tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy neuměla celý. Ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo. To člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. A, no byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života.
2: To je
0: že? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: To já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se starala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: To promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, je pozor, já to myslím, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas. Tak.
2: No to určitě. Ty děti

0: štěstí. Pozor, boty!
1: Sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny raní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se po ohlednu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátil, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. Co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volená jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Petě, já to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako

0: zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, ve žních svážet slámu do stohu, trhat merunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech a laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře, proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele, škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost, souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den a to je dobrý jeden skutek. Jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Barveň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho myli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježíš, Jana, Jani, Jany, Ježíš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili. A nekoukali jako želva. Jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů. Nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků. Tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Nedělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety, z počátky kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to je tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově o patro výš. Stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Heleny Vondráčkové, ale tu dobu, kde se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako že vůbec netuší. Že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo, na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, popojedem. Vysočina, Rangers, Plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost, těším se.

0: Vysočinou. Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon, mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, kdo to má úplně po staru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
1: Halo?
0: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
1: Já jsem vypla přijímač.
0: No to v pořádku, kdo pak je tam?
1: Dobrý večer, Marie z Polska.
0: Ano.
1: Já už omlouvám se, že ším chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu.
0: Mm-hmm.
1: A ještě zase bylo, já tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národu, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně. Jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole? Prostě, já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekonomické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma kompjutrama, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle, já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat. Jo, my jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a, to, a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům, skutečně. Jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám, já no, protože to je, mají učitelé, ty se starají hlavně o to, aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přijde, protože nás teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokora, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nesplatu. Já vám řeknu jednu, co jsem si pamatovala z matické školy.
0: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení. Pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
1: Jo, tak já budu mluvit.
0: Teď je to dobrý.
1: Jo?
0: Tak, Maruško, ven s tím.
1: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům vkrátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
0: Děkujeme. Děkujeme.
1: Jo?
0: Maruško, díky.
1: Prosím vás, to jedu osudkům, jo.
0: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
1: Jo, trápí. Já jsem být, je to hrůza.
0: Jo, chápu.
1: Ale nic s tím.
0: Soucítím.
1: Jsou horší věci na světě, že jo?
0: Ano.
1: Co si budem povídat.
0: Děkuju. Taky, nashledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu takové učitelské ukazovátko a mlaďte vedle oficiálního důvodu vlastně školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání. Vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověk v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě, nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno, jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
3: Dobrý večer. Tady je Ani od Ostravy.
0: Ano, zdravím.
3: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo. Což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství.
0: To je pravda.
3: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
0: Taky.
3: No, ale teďka ty výsledky, polovička populace rozvedená.
0: Ale to bylo vždycky, to zase nepřehánějte, to bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
3: Já říkám, že to jsou moje názory.
0: Jo, to samozřejmě.
3: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
0: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužačka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
3: Dobře, to je jiné téma, já jsem jasně. To chtěla opravdu předít na to, že ve škole... Kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, k které jsou špatné, a dávat příklady.
0: Ano.
3: Na to, a i to, to tež potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
0: Mami, dej mi.
3: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
0: Já si to píšu. Základně. Píšu si to. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy. Děkuju a dobrou noc.
3: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobrý.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak, já hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem.
0: Jej, to,
1: no a
0: to je dám.
1: My jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to a se tak dělávalo.
1: Jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává ano. peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by
1: a
0: mě zajímalo.
1: A paní nám vždycky říkala ano. na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí. Druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije. A třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to, dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na tom
1: ona
0: něco
1: to paní učitelka tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, jak vychovají
0: to. Tak, to je pravda, to je pravda. Odraz,
1: to má mě všechno, co by po těch učitelích ještě chtěli.
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Myslím,
0: teď
1: je
0: hlídají.
1: Teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu té, do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některé zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte ještě ostřeji.
1: Já mám
0: snachu,
1: která učí na škole, a tak mě to kolikrát, jsou tam ty, jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak
1: nevím,
0: hlídačka.
1: Co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě no, je to pravda, krásně. To, co
1: a
0: jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní no. pocit. Jo?
1: Je dost jako jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítě te si ani nevšimne. Malej spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mět.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc,
1: mějte
0: ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky, nashledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. to si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce, jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád. Na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaujíme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova, rodinný základ státu, když se nebudou rodit děti jako národ, vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všechny vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím, představte. Ano, Jano, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No a to je ale o přístupu, o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No jenom jsem to chtěla říct. Jo. Jako
0: naprosto.
1: Zábavně, že?
0: Souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. No totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk to všimne hned. Takže komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer, víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je, nad čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No je to fakt, takovej ten základ jako inkaso, co to je SIPO, že? No ale zase víme, co je to, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už v mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló.
2: Haló, tady ano. Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No, a jo. To by čistotě, mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajgu, cigaret, ano, papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, a tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, ty takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Mm-hmm.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle byl takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu, než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi? Vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídali, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď, když už tam jsou kamery, tak už by to...
0: Mohlo pomoci třeba, jak?
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odstěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno... No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo? Takže oni už jdou ze školky takhle vyčličený.
0: Protože šli jsme
2: do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď.
2: No,
0: jo.
2: No.
0: Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí, byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam, nějak, a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papíry, jenom papír. Jo, ale to je jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit za
2: no,
0: té věci.
2: No, papír je modrý,
0: no.
2: Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když budete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkován.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu.
0: Mm-hmm.
2: To už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
2: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky máme. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad psími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných rozhodně ne tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj, no ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sesbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmát, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapče, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Aha, dobrý večer.
0: Ano, i vám.

0: tím, protože já jsem šla se svým pejskem jednou, mu se ta žvíkačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný, takže ty žvíkačky to nenávidím. Mm-hmm. Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo, co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, ale kdy čtu, on psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo, oni mají ty učitele osnovy a oni jako je musí plnit. Čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím, a mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2., 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky, máš nějaký peníze, a mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, 1 korunku, 2, tak ty peníze mě vzali, máš nějaký jídlo, svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možný. Já jsem byla sama, jsem taková menší, oni byli tři velký holky. A já jsem, dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach, já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně, a já to zkrátím, já jsem se bála to říct doma, já jsem se bála to říct ve škole, já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela. A já už jsem věděla, že někde tam vyskočil spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba aj tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takové různé jako hry s těma dětima, jo, a jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
1: Už vím, že nemůžu dělat.
0: A já jsem je učila k různým tím tématům hrama a to ve škole jsme neměli dřív, jo, a teď v té školice jsem je to učila všecko. No a co ještě chci říct?
1: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Musíme končit.
0: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
1: Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju a dobrou noc.
0: Posluchače, pane Honziku, dobrou
1: taky
0: noc.
1: Dobrou noc do Olmíku. Dobrou noc. No... Ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

S vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Měl jsem to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn, je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu z dovolené, tak klidně jsem s ní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
2: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno. Zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palkbely seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přijde ty skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, no? Pane Jeleček. No, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalost.

stejný. Holku oblbne, hodí do postele, udělá dítě a nazdar. Jenom Láďa, ten je jiný. No, takovej mužskej.

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem. Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě
3: to je důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu a možná všem těm civilizacím, protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiš,
1: no, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje, jo, a trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej to.
1: Není to,
4: nezamluvej
1: co umí Franta
4: co?
1: Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
4: No,
1: tak
4: hele,
1: proto
4: hele, hele,
1: na
4: hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná, já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, no, no. Jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
0: A já říkám, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už prostě. A říkám, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se skromná, to se já mám dojít,
0: no to je právě, víš,
5: zlepšuje se to,
0: no zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne, neříkám přímo skalpel.
0: Ne mastičky. Mastičky
5: ani
0: mastičky,
5: ty.
0: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový
0: to. Víčka nový a tady nový. No teď já jsem tady měla.
5: Řízli tě?
0: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
0: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Mm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
0: já
5: poznat.
0: Já už takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Potom. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
0: mě
5: že by ženský neměli?
0: Jedno.
5: No, proto jsi to řekla.
0: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film, třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
5: No.
0: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča a pohledem na pana Donutila.
6: A to bylo v té koupelně. Stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No. Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda? Ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni? Všichni.
9: Šepková taky.
8: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
9: No ten taky. No předo, ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne. Teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: Spoďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
9: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
7: Já
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Tak najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle, jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz.

0: hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Že, co říkáš? Hrozný.
1: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
0: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paná.
2: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. Víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.